Byl to cheat, věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G, jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný, i tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp, děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv, i když jsou to blbečci.

0: československá scéna. Rádio Spin.
1: Skáru máme, cíl máme, hymny máme.

0: 5 hodin 59 minut, máme tady páteček, 26. červen, svátek slaví dneska Adriana, tak přeju všechno nejlepší. No a všem u Rádia Spin přeju krásný, dobrý páteční ráno. Good morning. My jsme se tady spolu nedávno s Romanem bavili o tom, jak vlastně jako holky se poměrně často spolu, nebo spolu vlastně jako kolikrát i ne spolu, jako malujou třeba v autě. A nejenom v autě, ale ve finále třeba také jako v MHDčku a tak. No a včera jsem večer šel se psem kolem baráku a viděl jsem týpka, jak prostě jako jede v autě, stojí na červený a přes zpětný zrcátko si holí rypák. Takže holky, myslím si, že v tom nejste sami, protože každý má v autě asi pravděpodobně nějakou svoji rutinu. Každopádně nás čeká spin ráno, tak se jdeme podívat na to, co nás tady dneska čeká. Řekneme si o jedný, musím říct, jako hrozně hezký zprávě, která mě jako až dojala, takže o tom se pobavíme už za pár minut. Každopádně kromě toho se spolu podíváme taky na jednu studii, a to kolem tankování pohonných hmot. To mi přijde taky docela jako zajímavá záležitost. Takže to jsou věci, kterých se tady dotkneme v následující hodince. Samozřejmě nás čeká taky poznávačka, čeká nás taky Celebrity Voice Web. No a pokud bude čas, tak se samozřejmě pobavíme ještě o něčem dalším, ale primárně se dotkneme tady těch věcí. My se jdeme spolu podívat taky ještě na to, co nás čeká dneska venku. Ono to bude takový, musím říct, docela podobný jako včera. Aktuálně je 23 stupňů Celsia a k tomu jasno, úplně naprostý jasno venku, azuro. A to bude trvat vlastně až po zbytek dnešního dne, s tím, že teploty vyšpahly maximálně k 35. Takže dneska bude dost podobný počasí, nebo respektive asi úplně stejný počasí, jako bylo včera. Takže se na to psychicky připravte. Berte si sebou vody, berte si sebou prostě jako něco studeného, nanuky a tak. No a vlastně stejným způsobem se připravte i na víkend, protože jak už tady říkáme celý týden a ono je potřeba to říkat, čekají nás prostě jako 38, 40, takže je dobrý i na tohleto být určitě ready. Radio Spin.
1: BN. Pekný piatok. Mladý slovenský rapper dostal velkou šancu. Po úspěchu v talentovej výzve organizátorů si vybojoval místo v line-upe festivalu Hip Hop žije. Na jednom pódiu tak vystupí po boku největších mien československej scény, a to už tento víkend na bratislavských Zlatých pieskoch. Ak hľadaš netradičný filmový zážitok, tak cez víkend sa zastav v Prostejovie. Dorazí tam

6 hodin 8 minut, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je dál Domno a my se spolu jdeme podívat na první dnešní zprávy. Dneska začnu jednou, vlastně musím říct, skvělou až jako dojímavou zprávu. Našel jsem včera totiž článek o jedných novomanželích, kteří se rozhodli vzít se poměrně netradičně, ale mělo to svoje vlastní důvody. Jejich svatba totiž proběhla v nemocnici. Týpka, který se jmenoval Brandon, čekala poměrně náročná operace mozku, a tak se pro každý případ rozhodli se svojí snoubenkou Amber, že se vezmou ještě předtím, než frajer půjde na sál. No a dopadlo to dobře. Operace se povedla a Brandon s Amber si teďka můžou užívat spokojený, šťastný život. Mně to přišlo fakt hezký, takže musel jsem se o to prostě zákonitě dneska ráno podělit. Našel jsem ale taky jednu studii, která ukazuje na to, že 67% řidičů z generace Z trpí při tankování úzkostí. Jako takhle, při dnešních cenách benzínu si myslím, že trpí úzkostí úplně asi každý, ale co je ten hlavní podnět těch vlastně jako úzkostí je, že je to strach z natankování špatného paliva, taky špatný zaparkování u stojanů, že prostě jako budeš muset tu pistoli vrátit a prostě přeparkovat to, protože zaparkuješ třeba moc blízko nebo moc daleko, no a strach třeba taky z trapasu před ostatníma. Ono to zní jako malichernosti, ale někdo to třeba bere fakt vážně. Já zase musím říct za sebe, že já mám fakt jako takovou úzkost, když jsem na normální pokladně v krámě a frajerka začne prostě markovat zboží dřív, než ho vyložím na pás, protože já potom úplně přesně vidím ty mega našvaný ksichty, co čekají v té frontě, než si to zmatený hovado ze spinu nandá nákup do tašek tak, aby mu nerozmačkal prostě jako banány, jogurty a tak prostě takový ten typicky zmatený strejda v obchodě. Proto třeba já chodím asi jako mnohem radši na ty samoobslužní pokladny, ale když máš nákup za 2 litry, tak to prostě jako jinak nejde, že jo?

Hezky dobrý den všem u Rádia Spin, máme 6 hodin a taky 13 minut. K tomu s tebou je dál Domno a my začínáme v tuto chvíli naší, aspoň doufám teda, oblíbenou hru, a to je poznávačka. Poznávač se pravidelně každý všední den hádáš něco, co já si prostě usmyslím den dopředu, no a potom ti k tomu pouštím různý zvukový ukázky, dávám ti k tomu nápovědy a podle toho hádáš, o co by tady poznávačce mělo jít. Dneska tedy budeš hádat jednoho, můžu říct, asi českýho rapera, ale vybral jsem AI cover, který je vlastně jako dělaný tak, že jeho tracky jsou udělaný jako zborově, s orchestrem a zní to fakt jako skvěle, ale není na první dobrou úplně zřejmý, dost pravděpodobně, co to je za tracky, takže budeš muset poslouchat pořádně, budeš muset znát jako text docela dost, protože právě podle textu, který tam je, tak teprve budeš hádat, o kterýho rapera tady dneska jde. Takže my si jdeme pustit ukázku číslo 1. Vybereme raketu.

0: Jestli ti napadá, co by to mohlo být za českýho rapera, tak určitě můžeš už tuhleto chvíli posílat svoje tipy, buď to na číslo 210 32 330 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a jestli tě zatím nikdo nenapadá, tak určitě vydrž pár dalších minut, protože dostaneš další dvě ukázky a klidně i nějakou tu nápovědu.
1: Miluješ old school? Chceš zase z rádia poslouchat 90-kovej sound jako před mnoha lety?

0: Vačce, kterou jsme nakousli pár minut zpátky. Dneska tady hádáš jednoho českého rapera, a to podle vlastně AIčkových coverů, který vlastně udělali to, že vzali pár jeho tracků a z těch tracků udělali sborovou věc, která nebo pod kterou hraje třeba taky orchestra. Je to vlastně jako, musím říct, že mě to vlastně jako hrozně baví, že bych klidně i takovouhle předělávku jako těch tracků uvítal. My jsme se tady pouštěli pár minut zpátky jednu ukázku, tak pojďme si ji připomenout.
1: Vybereme raketu, odletíme daleko.
2: Já jsem jenom přej.
0: Nastupoval jsem, že tady mám pro tebe další dvě ukázky, tak já si myslím, že se vůbec nemusíme vůbec bránit tomu dát si další.
1: Už ti říkám jenom čistou pravdu.
2: Kecal jsem.
1: Myslel jsem to vážně včera.
0: A jdeme taky na ukázku číslo 3, poslední pro dnešní poznávačku.
1: To je tady

Já si myslím, že podle textu je už asi jasný, kdo by to asi tak mohl být. Každopádně, kdyby tě nikdo moc nenapadal, tak tě ještě můžu prozradit jednu věc, a sice to, že jeho kořeny jsou v Řecku. Ale víc už si myslím, že ti prozrazovat nemusím, protože je to víc než jasný. Takže 210 32 330 mobilní aplikace Rádia Spin. Posílej svoje tipy na to, který rapper se skrývá za těma letěma kavrama. Hey Jill.

0: Radio Spin, dobrý ráno, s tebou je Domno a my se spolu v tuto chvíli přesouváme do finále dnešní poznávačky, ve který jste dneska hádali jednoho českého rapera, a to podle coveru, který jsem vlastně jako našel předělaný AIčkem, a je to vlastně jako o tom, že to AIčko vzalo jeho tracky, nebo respektive někdo do AIčka dal jeho tracky a nechali udělat jako sborovou věc spolu s orchestrem. Zní to fakt jako skvěle, ale máme tady jenom úryvky, takže pojďme si je ještě v tuhle chvíli připomenout.
1: Vybereme raketu, odletíme.

0: vypadá to, že jste hodně znalý textu, protože mám takový pocit, že dneska mi tady nepřišla ani jedna špatná odpověď. Nebo respektive takhle, přišla mi jedna špatná odpověď, ale hnedka potom se ta odpověď opravila na toho správního rapera. Takže jdeme se podívat na vaše tipy. Začneme u Zachyho.
1: Dobré ráno, Dome, tak to je určitě Hektorka. Hezký den, Zachy.
0: Zachy typuje Hektora, ten tady zazněl taky od Michaela.
2: Ale je to Hektora King Kong.
0: Dál tady máme taky Jirku.
3: Čus, Dome, dobré ránko, je to Hektor.
0: A Harry byl další, kdo typoval dneska ráno Hektora.
4: Oj, tak poznávačko je Hektor.
0: Potom Patrik, ten typoval taky Hektora, pokud se nepletu.
5: Dobrý ráno, Dome, zdravím všichni. Hele, vypálím takhle od boku, jenom co mě tak napadlo, nemohl bych to být Hektor. Zdarec.
0: No a my se spolu jdeme podívat ještě za Matoušem.
6: Čau, myslím, že to je Hektor.
0: No a já si myslím, že není moc třeba co víc říkat, protože opravdu to dneska byl Hektor. Kdybych to měl ještě do detailu projet, tak tady dneska zazněl King Kong. Dál tady byl cover na Emoce na Emoce. Trochu mě to mrzí, je to levý, ale jinak by to nešlo. A potom taky track pro štěstí. Musím říct, že jste fakt jako dobrý, já bych to možná takhle jako na první dobrou a možná ani přes rádio jako nepoznal, kdybych nevěděl, co tam je za tracky, takže big up. No a pokud chcete další hádanky, tak určitě vydržte, protože za necelých 20 minut tady budeme mít taky celebrity voice flip, tak buďte nám u rádia zpět.

Já jsem tady včera na Rádiu Spin říkal, že byl den D a nejenom kvůli tomu, že jsme tady včera, vyhlašovali po celý den top 100 CZSK nepových tracků, kterou jste vybrali a taky potom vyhlasovali, ale krom toho byl taky den D, kdy startoval, nebo respektive odstartoval předprodej GTAčka 6. Co jsem tak koukal na net, tak GTAčko 6 zatím v předprodeji vyskočila jenom tak jako na konzole, takže ho najdeš určitě jako na PS nebo na Xbox, ale co mě teda jako překvapilo, že zároveň včera začaly na netu vyskakovat taky zprávy o tom, že ne úplně letos, ale příští rok vyjde taky nový PSko. Takže já jsem si říkal, že prostě jako to tu šestku prostě jako do GTAčku šestku si prostě jako musím zahrát. Víš, co o tom jako žádná, to jako asi si myslím, že si řekneme asi všichni tady na Rádiu Spin, ale říkal jsem si do prčic, prostě nemám to PSko a potřebuju ho na to prostě mít. A teď vlastně jsem se dostal do takového jako rozporu, jestli si teda koupit tu pětku, anebo jestli fakt jako počkat ten rok na to, až vyjde ta šestka a jít do té šestky. Ale zatím je to otázka, protože co jsem tak jako koukal, tak by podle toho, co se debatuje, měla být poměrně drahá, takže asi jako ještě má smysl jít do té pětky a potom si teprve našetřit na tu šestku, ale zatím otázka. Každopádně docela dobrý info vědět, že příští rok pravděpodobně vyjde taky PS 6, krom toho, že teda bude asi pravděpodobně potom taky nějaká jako přizpůsobenější verze toho GTAčka 6. Ale já si myslím, že 2027 nebude taky vůbec špatný rok.

6:36, ty posloucháš Radio Spin, s tebou ideál taky dom. Máme tady páteček, 26. červen, svátek slaví Adriana, tak přejeme všechno nejlepší. No a my se jdeme podívat na to, jak ten pátek bude vypadat, protože nás čeká víkend, čeká nás teplý víkend, takže myslím si, že bude potřeba vyrazit někam k vodě, a to počínaje dneškem. Co se týče aktuálních teplot, tak ty jsou v tuto chvíli na nějakých 23 stupních Celsia. Venku je naprostý jasno a takhle by to mělo vydržet až minimálně do nedělního večera, protože do nedělního večera by teploty měly být ke 40 až do konce. Každopádně dneska to ještě zas tak úplně ultrahorký nebude, dneska se maximálně teploty zastaví na 35, stejně tak jako včera, a to minimálně teda jako v Praze, v Plzni a potom taky kolem Chomutova. Každopádně po zbytku republiky počítej s tím, že teploty budou kolem 33 stupňů Celsia. No a o víkendu potom ty hlášený skoro 40, tak s tím počítej a rozhodně dodržuj pitný režim, protože je to potřeba. Rychlá doprava Rádio Spin, jdeme se podívat taky na to, jak to v tuto chvíli vypadá na českých silnicích. Co se týče regionů, tak ty jsou v tuto chvíli bez nějakého většího fuck-upu. Jediný menší fuck-up hlásí Ostrava, a to na ulici 28. října, tam je nějaký ťukanec, ale nevypadá to nějak jako ultra hrozně, takže tam určitě jezdí trošičku opatrnice, ale nemělo by to být úplně nějak jako ultra zlý. Co se týče dálnic pro tuto chvíli, tak ani tady nevidím žádný velký fuck-up, jenom D1 poskakuje na příjezdu do Brna kvůli práci na silnici, takže tam to je relativně pohodě, jenom menší zdržení. No a ani Praha aktuálně nehlásí nic ultra špatného. Jediný kreš tady je hlášený, a to v ulici Vinohradská, takže tam pozor. Jinak menší zdržení na Štěrbovolský spojce, menší zdržení v Holešovičkách, ale není to tak hrozný jako třeba během ostatních dní, takže takhle při pátku je to docela v pohodě. Každopádně, kdyby cokoliv, tak 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin. Dáme vědět. Automoto Spin. Tvoj

0: Ještě než začneme v Celebrity Voiceupu, tak mám tady jedno aktuální dopravní info, které mi přišlo hnedka po tom, co jsem tady vyhlásil dopravu, a to od Dary. Takže Daru, moc děkuju, jdeme si to pustit.
1: Ahoj pro spinnery, který jsou z Plzně. Tady hlavní Klatovská za Chodským náměstím. Srazila se tady dodávka s osobákem, je tu zavřený pruh, tak jenom ať to ví.
0: Daro, já ti moc děkuju za dopravní info, každopádně kdyby cokoliv, tak dávej taky vědět na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní apky Rádia Spin. Teď už ale Celebrity Voice Flip.
2: Rádio Spin. Celebrity Voice Flip.
0: Na Celebrity Voice Flipu pravidelně každý všední ráno tady na Rádio Spin hádáš zamotaný hlas, nebo respektive podle zamotaného hlasu nějakou známou osobnost. A i dneska jsem připravil jednu vyšperkovanou hlasovku, nebo respektive teda jeden vyšperkovaný český hlas. No a věřím tomu, že všichni budete tohleto jméno znát, ale třeba ho neuhodnete podle té barvy hlasu na poprvý, takže myslím si, že dneska to bude o nápovědách. Každopádně pojďme si pustit, jak dnešní Celebrity Voice Flip zní. Co můžu říct dnešnímu Celebrity Voice Flipu pro tuto chvíli, tak je to, že dneska tady hádáš jednoho českého herce. Víc ti ale k tomu neřeknu, musíš trošičku se zapřemýšlet, musíš trošičku jako se zaposlouchat, uvidíš, jestli ten hlas bude znát, nebo jestli ti vůbec nic neříká. No a za pár minut si řekneme k tomu další nápovědy. Každopádně ještě jednou ti posílám ten zamotaný hlas a nechávám to nějakou chvilinku čistě jenom na tobě.
2: Jsi ready? Tak 210 32 30 30 nebo mobilní apka

0: Ten pokračujeme v hádance Celebrity Voice Filipe, ve který pravidelně každý všední ráno podle zamotaného hlasu hádáš nějakou známou osobnost. No a ani dneska tomu není výjimkou. Pár minut zpátky jsme si pouštěli, jak ten dnešní Celebrity Voice Filip zní, tak pojďme si ho spolu v tuhle chvíli připomenout. Je to trošičku těžší, ale myslím si, že tohleto jméno už je na český herecký scéně poměrně hodně profláklý a že ho budete znát dost pravděpodobně, si myslím všichni, takže my se jdeme podívat na nějaký ty nápovědy k tomuhletomu hercovi. Já si myslím, že znát ho budete určitě z trilogie Bobule, protože tam si zahrál poměrně důležitou roli, nebo respektive teda jako hlavní roli, to je taková jako první velká nápověda. Další velká nápověda je, že se objevil taky v seriálu Volha, kde si zahrál asi ne úplně jako hlavní, ale poměrně jako slušnou roli. No a hnedka ho budete znát taky z filmu Kobry a Úžovky, kde si zahrál hlavní roli. Více myslím, že není potřeba říkat, že asi pravděpodobně všichni tohleto jméno znát budete, takže 210 32 330 mobilní aplikace Rádia Spin. Posílejte dál svoje tipy na to, kdo se skrývá za tímhletím zamotaným hlasem.
1: Jsi ready? Tak 210 32 30 30 nebo mobilní apka Rádio.

0: Tailspin se pomalu, ale jistě blížíme do finále hádanky Celebrity Voice Flip, ve který jste dneska hádali, komu patří tenhle ten zamotaný hlas. Tak pojďme si ho ještě naposledy připomenout. Dneska se tady hádali jednoho českého herce, kterýho znáte určitě z trilogie Bobule, a to z hlavní role. Potom se zahrál taky hlavní roli ve filmu Kobry a Úžovky, ale k tomu si potom, nebo respektive teda jednu z hlavních rolí v Kobrách a Úžovkách, no a potom ho znáte trošičku z vedlejší role, ale to ze seriálu Volha. Víc si myslím, že nebylo třeba napovídat, protože myslím si, že ve chvíli, kdy se řekne Bobule, tak se vám objeví v hlavě jenom 4 jména a z toho jedno jsme tady měli včera. No a dneska tady máme to druhý. Tak uvidíme, jestli tady padlo to správný. Takže my se v tuto chvíli spolu jdeme podívat na to, koho tady dneska ráno typoval Ládis.
1: Hele, tak tomu voice flipu to bude bez tak Matěj Hádek. Čau.
0: Ládis si Hádek to je, ale Matěj to není. Jdeme za Kačí.
2: Ahoj Dome, ahoj všem, já si myslím, že je to Krištof Hádek.
0: Krištof Hádek už mi zní poněkud líp, ale jdeme se podívat, jestli ho taky potvrdí Dagli.
3: Já ti jenom řeknu, můj první typ byl Jan Cina, ale potom po napovědě je to jasný Krištof Hádek.
0: No a Krištof Hádek je ve dnešním Celebrity Voice Flipu, tak je to přesně tak. Tak děkuju za všechny tipy, jak do poznávačky, tak taky do Celebrity Voice Flipu. No a obě dvě hádanky si můžete dát opět od pondělka do pátku příští týden mezi 6 a 7. Ale samozřejmě nejsou to poslední hádanky ani soutěže, které tady spolu dneska máme. Tak poslouchejte dál Radio Spin, s tebou jedom.
4: Spin ráno na Radio Spin. Roman Jakub a Dominik Musil.

0: 6 minut, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je dál taky Dom. Máme tady páteček, 26. červen, svátek slaví Adriana, tak přeju ještě jednou všechno nejlepší. No a my se spolu jdeme podívat na to, co nás tady dneska čeká. Můžu říct, že mám tady ještě poslední stupinky na Mystic Skate Cup, který startuje už dneska, takže rozhodně si myslím, že tady dneska ráno bude určitě na o co stát. Každopádně je pátek, takže budeme dneska bez Romana, ale zároveň dorazí DJ Devkom, takže si myslím, že v 8 hodin a 20 minut můžeš nastražit uši, dát volume doprava a užít se tady se mnou a s Viktorem páteční mejdan. No ale samozřejmě to není všechno, co nás tady dneska čeká, takže rozhodně zůstaň dál u Rádia Spin, protože všechno si řekneme už za pár minut. Krom toho se podíváme ale taky na počasí, protože to nám dneska takhle při pátečku přeje. Já jsem rád, že teda víkend nebude propršený, ale na druhou stranu bude tak horký, že pravděpodobně asi bude nejlepší zůstat doma nebo být někde u vody, ale určitě jako se zvýšenou opatrností, protože dneska budou teploty maximálně na 35 stupňů Celsia, o víkendu až na 38, místama i na 40 stupních, takže rozhodně vyraž někam k vodě, rozhodně nezůstávej úplně jako dlouho na sluníčku, protože to může být až jako trošku dost nebezpečný, samozřejmě si jako zakrývej hlavu, ať nemáš úpal, úžeh a potom neprobliješ potom celou neděli, takže to jsou takový menší rady na to, jak přežít horko, no a my pokračujeme ve Spin ránu. Dám slovo Julie. Radio Spin.
1: Čauky, Izomantias boduje aj za hranicami. Jeho nový album Exit Upalice sa dostal do globálneho rebríčka Spotify a krátko po vydaní sa zaradil medzi 10 najpočúvanejších albumov na svete. Je to jeden z najväčších medzinárodných úspechov českého rapu za posledných.

Hezky dobrý ráno všem u Rádia Spin. Máme páteček, svátek má dneska Adriana, tak ještě jednou přeju všechno nejlepší. No a nás čekají další dvě společné hodinky, takhle při pátku, sice bez Romana, ale v 8.20 dorazí DJ Devkom, takže se rozhodně budeš mít i dneska a dál na co těšit. Ale to není to jediný, co nás tady spolu dneska čeká. My se spolu koukneme na to, jak jeden týpek v Itálii schladil spolu cestující v tramvaji a teda musím říct, že jako mimo to, že to je nebezpečný, tak to byl poměrně teda jako zajímavý nápad. Každopádně zastavíme se potom taky u klimatizovaného oblečení, protože to je za mě teda jako podle mě takový jako aktuální téma. Není to asi ještě úplně na trhu, ale myslím si, že jestli to bude, tak si myslím, že to bude jako velká poptávka. No a krom toho, dneska je poslední školní den, bude se rozdávat vysvědčení, tak si myslím, že by to mohlo být naše dneska takový jako hlavní téma, takže budeme možná trošičku vzpomínat, snad teda jako v dobrým. A čeká nás taky pravda nebo lež, anebo třeba hra jeden na jednoho. Tam i dneska teda mimochodem rozdávám stupenky na Mystic Skate Cup, který vlastně startuje už dneska. Takže i dneska bude Spin ráno natřískaný, takže rozhodně doporučuji zůstat dál u Rádia Spin, protože toho bude opravdu hodně. S tebou jedom?

7 hodin a 9 minut, ty nám posloucháš Radio Spin s tebou dál domno a my se spolu jdeme podívat na první slibovaný zprávy, který jsem tady týzoval pár minut zpátky. Jeden týpek v Itálii si asi myslel, že v tramvaji dokáže schladit jeho spolucestující a vlastně je asi docela i schladil, protože měl tak jako trošičku dvojku v žíle a říkal si, že když vlastně jako je to vedro, takže by mohl pustit hasící přístroj a ono fakt pustil. Vlastně jsem byl docela překvapený, jak rychle se ta tramvaj zaplnila takovým tím prostě jako chladivým práškem a jak lidi zdrhali. Já se jim teda jako asi nedivím, protože já bych taky nechtěl na sobě mít omrzliny, ale fakt jako během 10 vteřin na tom videu nebylo vidět jako vůbec nic. Takže to byl fakt jako fofr. Tak bacha v tramvaji na kluky s pívem, protože nikdy nevíš, co je napadne a jestli mu taky hlavně není stejný vedro jako tobě. No a když už jsme u toho horka, tak modní návrhář Rick Owens v kolabu s Adidasem dropnuli novej set klimatických hadrů, nebo asi ho ještě úplně nedropnuli, ale spíš ho jako představili. Jakoby je to docela praktická věcička, ale musím říct, že to nevypadá vůbec dobře. Představ si totiž takový ty sumo obleky, který vlastně jako vidíš ve filmech, když se tam chtějí prostě jako lidi na dovolený zahrát prostě jako sumo, že jo, taková ta trošičku parodie, nebo třeba i na nějakých team buildingích se to dělá, že se prostě navlíkneš do toho jako tlustýho obleku. Takže takhle dost podobně to vypadá, ale jestli máš o víkendu někam vyrazit, tak si myslím, že jinak než tomhletom nafouklým klimatizovaném pytli to prostě jako nepůjde a že myslím si, že jestli to jako někdo doladí, že jestli to do budoucna jako bude vypadat i dobře, tak si myslím, že tohle to je taková jako docela první hezká vlaštovka na to, jak se hezky v létě potom jako schladí.

15 minut, dneska je 26. červen, poslední školní den, no tak si říkám, že je na čase tu školu zakončit pěkně i tady na Rádiu Spin a že bychom mohli se zase tak jako před prázdninama naposled ještě povinovat, nebo spíš teda jako bychom se asi měli, nebo se asi musíme spíš teda jako povinovat té škole, protože to je teďka takový jako asi nejaktuálnější téma, ale rozdává se vysvědčení, učitelky dostanou spoustu, který po cestě domů vyhodí do popelnice, spoustu bomboniér, který se jim v tomhletom počasí cestou domů roztečou, nebo je prostě sežerou už v kabinetě. Někdo bude mít pohodový prázdniny, prostě jako volníčko, čilíček, někdo se zase bude celý léto učit na reparát, ale to nejhlavnější je právě to, že všichni teďka dostanou, nebo respektive teda všichni studenti a žáci dostanou vysvědčení. Tak jsem si říkal, co si dneska pokecat o tom, jaký jste vy spineři byli studenti, jaký jste měli vysvědčení, jestli jste někdy dělali reparát, nebo jestli jste dokonce i opakovali. To si myslím, že by mohlo být takový dnešní odpočinkový téma. 210 32 330 mobilní aplikace Rádia Spin. Dneska vzpomínáme na školu a na vysvědčení, tak dávejte vědět.

7.17, ty posloucháš Radio Spin, s tebou i dál dom. Dneska je poslední školní den před prázdninama, takže tady tak trošičku vzpomínáme na to, jaký jsme byli studenti, nebo jaký jsme jako měli vysvědčení a tak dál. Každopádně já asi vykopnu tohleto téma, protože zatím jsem nedostal žádnou jako voiceovku, žádný call, takže možná se ještě jako rozpomínáváte, možná nejste dneska jako trošičku ještě jako úplně jako komunikativní, tak bych chtěl, abyste si vzpomněli na to, jaký jste byli ve škole studenti, jak vám to šlo, nebo třeba nešlo, jestli jste dělali ten repet nebo nedělali, protože třeba já musím říct, že já jsem ten reparát dělal a nebylo to úplně teda jako nic příjemného. Shodou okolností to bylo ve druháku a vzpomněl jsem si na to právě, protože bráchové teďka končí druhák, takže jsem si říkal, že vlastně jako oproti mně jsou vlastně jako už v tuto chvíli úspěšnější, protože ten druhák oba pravděpodobně, aspoň teda jako doufám, zatím o tom nevím, ale pravděpodobně ho dokončili vlastně jako úplně na pohodičku, takže jim jako ještě takhle předčasně gratuluju, uvidíme, jak to bude vypadat, až se mi ozvou s vysvědčením. Takže co jsem si tak jako na to vzpomněl, tak jsem měl prázdniny, který jsem se jako musel učit, ale vlastně jsem se jako neučil. Já jsem jako jenom dělal, že jsem se učil, protože co si budem povídat, jako nechceš prostě v létě ve třicítkách sedět u sešitů a vlastně jako u toho, čemu třeba pořádně nerozumíš, proto si třeba propadnu. A když jsem šel na ten repes, tak jsem tam přišel fakt jako úplně tupej a jako natolik tupej, že jsem jim vlastně jako odezdal ten prázdnin. Takže říkám, hele, sorry, prostě nevím. Takže potom jsem dostal ještě šancičku, dal jsem si druhák znova, ale jako není to úplně věc, kterou by si chtěl chlubit. Na druhou stranu, co musím říct, je, takže to vlastně jako bylo asi to nejlepší, co se mi stalo na té škole, protože jsem propadl jako k druhému kolektivu, který byl úplně super. A třeba oproti té první třídě, do které já jsem v té škole nastoupil, tak tady se bavím jako doteďka se spoustou lidma, ale z té první třídy, tak tam se nebavím jako vůbec nikým.

0: Hezky dobrý ráno všem, máme 7 hodin 22 minut, k tomu ty posloucháš Radio Spin, s tebou Ideál Dom. Dneska aktuální téma, konec školy, vysvědčený, jaký jste byli studenti, jaký jste dělali třeba reparáty nebo měli prázdniny, protože prostě jako to je to, co vlastně se teďka jako děje studentům asi úplně nejhlavnějíc. Někdo jde do školy s tím, že prostě jako dostane na vysvědčení pětku, že bude muset prostě jako přinít zomu pětku, ale já si myslím, že ti jako za to nikdo hlavu neurve, při nejhorším se prostě budeš polovinu prázdnin učit, tak jako jsem se učil já více méně, teda jako spíš jsem se neučil, na něco málo jsem kouknul, ale spíš jsem to jako nechápal, takže jsem to potom nechal být. Každopádně, jaký byl student Patrik, tak na to se můžeme spolu podívat teďka.
1: Zdarec Dome, no tak já jako když vemu shrnu základku, já byl úplně optimální žák, od druhé třídy do devítky, dvojky, trojky schování, trojky, čtyřky vízo, prostě takový to fakt jako rebelský dítě, který se vymykalo kontrole ve všech směrech, no, a popustilo mě to až když jsem nastoupil poprvé do práce, takže střední byla úplně ve stejném smyslu skoro. Zdár.
0: Já teda musím říct, že na základce jsem byl jako docela dobrý žák, že co si tak jako pamatuju, tak jsem byl takový ten, možná i jako trošičku šprt na té základce, ale jakmile jsem překlopil tu střední, tak teda musím říct, že tam jako mě to nebavilo vůbec, jakože... Nevím, jestli jsem si úplně jako vybral jako dobrou školu, jakože vybral jsem si dobrou školu, jakože s prací jsem jako spokojený i vlastně jako s tím, co jsme tam probírali, ale spíš mě tak jako vadili ty učitelé, kteří tam byli, že to byly takový uspávači hru, takže spíš mě to asi jako úplně tematicky nebavilo. Každopádně mám tady ještě voiceovku od Vincey a kdyby se chtěl někdo podělit o tom, jaký byl student nebo třeba jaký jste měli pravidelně vysvědčení, tak dávejte vědět. 210 32 330 mobilní aplikace Rádia Spin. A rychlá doprava na rádiu, spendeme se podívat taky na to, jak to aktuálně vypadá a na silnicích. Co se týče regionu, tak tady žádný velký špatný nevidím, takže tam pravděpodobně úplně pohodička. Co se týče dálnic aktuálně, tak D11 poskakuje na směru do Prahy, takže tam určitě pozor v okolí Chlumce nad Cidlinou, protože tam se bourá. Bourá se potom taky na D1, a to na příjezdu do Brna, takže i tam počítej s nějakou tou minutkou navíc. No a jinak, co se Prahy týče pro tuhle chvíli, tak se postojíš určitě na pražském okruhu, a to mezi Chnáštěnama a taky Barandovem. Co se týče dál Prahy, tak jsou tady hlášený i kreše. Jeden z nich na Štěrbolovský spojce, kousíček před průmyslovkou, takže tam určitě pozor. No a pozor si dávej taky na sjezdu, pokud je to teda sjezd z ulice Patočkova do Davidského tunelu, protože i tam se bourá. Jinak Praha aktuálně nevypadá vůbec špatně. Každopádně, kdyby cokoliv, tak 210 32 330 mobilní aplikace Rádia Spin. Dávej vědět. Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.

0: Hezký dobrý ráno všem u Rádia Spin, máme 7 hodin a taky 30 minut. K tomu s tebou je Domno a dneska tady spolu řešíme školu, protože přece jenom je poslední školní den před prázdninama, dneska se rozdává vysvědčení, tak vzpomínáme na to, jaký jsme byli studenti, jaký jsme mývali vysvědčení, nebo třeba taky, jestli jsme dělali ve škole nějaký průšvy a tak dál. Tak jdeme se podívat za Vencou.
1: Čau, já jsem dělal reparát kdysi, i přesto, jestli měl známky superový, protože jsem blbec, po novém roce přestal chodit do posledního ročníku, nepřipustili mě k závěrečkám, abych neodešel bez papíru. Tak zástupce ředitele, který byl od té lásky a měl jsem ho na 3 odborné předměty, mi dal 3 bůra, abych mohl opakovat a příští rok si to vydělat. Tak z tohohle důvodu já jsem dělal reparát. Čau.
0: Tak to se taky může stávat, hele, zase na druhou stranu možná lepší si to jako ještě jednou zopáknout, než prostě jako dělat potom do klasifikace, protože většinou jako když potom dostaneš ty NK, tak to je kolikrát ještě horší, než když dostaneš tu pětku, protože potom vlastně jako když neuděláš to NK, tak potom vlastně jako můžeš ještě dělat nějakou jako opravku, takže je s tím jako mnohem větší štvaní. Takže možná i lepší, že ti prostě jako dali rovnou vlastně jako 3 bůra a nechali tě to opakovat, než se potom jako zabývat do klasifikací. Každopádně pokud teda máte ještě nikdo nějaký storky ze školy, jestli jste dělali repec, nedělali repec, nebo se chtěli podělit o to, jaký jste byli studenti, tak 210 32 330 mobilní aplikace Rádia Spin. Dávejte vidět.

0: Na Rádiu Spin takhle při pátku 26. června vzpomínáme na školu při posledním školním dni a teda musím říct, že je tady docela dost jako záškoláků, což jsem teda vůbec nečekal, protože jsem čekal, že se tady objeví třeba i někdo, kdo byl jako poctivý student, jemu možná třeba i šprtík, ale zatím se tady nikdo takový neobjevil, takže my se jdeme v tuhleto chvíli podívat ještě za Michalem.
1: Ale já jsem nebyl moc poctivý student, já když jsem mohl, tak jsem se pokaždý na to jako vykašlal, jako, když to řeknu slušně, takže fakt jsem a pak na střední už jsem byl klasicky jenom středoškolák. Fakt jenom ve středu jsme měli ty nejvíc odborní předměty a chodil jsem do školy prostě jenom ve středu a víckrát mě tam neviděli, no. A vlastně poslední půl rok, když byly uzavřený známky a šlo už o prd, tak jsem se tam neukázal vůbec a hodil jsem se, napsal jsem si prostě, že jsem nemocnej celý půl rok.
0: Jedna omlenka za druhou prostě psaná tvým písmem.
1: Přesně tak, přesně tak. A radši jsem chodil po brigádách a užíval jsem si ženskýma.
0: Taky možnost, ty vole, hele, tak tohleto záškoláctví se vyplatilo tím pádem docela, ale ne?
1: No, ty, hele, já jsem zažil ty nejhezčí chvíle vždycky, když jsem byl za školou.
0: Ale jako musím říct, že jestli se vybrat mezi školou a mezi tím prostě jako chodit s buchtama prostě jako po brigádce, nebo ne po brigádce, ale vlastně jako potom jako když jdeš někam na brigádu, tak prostě jako po pracovní době jdeš někam jako na randíčko nebo třeba i během té školy, hele, jako Michale, já si myslím, že ty jsi se prostě jako uměl vybrat a vybral jsi si jako dobře. Nechci nikoho jako nabádat k tomu, aby jako chodil takhle jako Michal prostě jako na randíčko místo školy, ale jako zní to hodně, hodně lákavě.

0: Dneska ráno spolu na Radio Spin řešíme školu a teda musím říct, že se to spíš jako než to, jaký jste byli studenti a co jste vlastně jako měli za známky, začíná jako překlápět v tom, že jste byli záškoláci a taky se ptáme na to, co jste vlastně v rámci toho záškoláctví dělali. Tak jdeme se podívat ještě za Vaškem, protože to byl ultra záškolák.
1: Čau lidi, tyjo, ale tak já jsem taky propád, jo, jednou. Je to na střední, asi druhá, kde vím, češtiny, bunganič, nenávím ho. Ale dal jsem to, byla to ostuda, byl to stres a dal jsem to. Dva týdny jsem se na to učil jenom, takže pohoda. Každopádně vždycky jsem byl výsledný, no, takže vždycky jsem procházel tak s trojkama a tak. 200 hodin za školou, že jo, samozřejmě. Takže normálka, klasika. No a jinak prostě, ale já jsem docela chytrý kluk, takže jsem si vždycky uměl to, jak se tomu říká slušně, vyšlo. No.
0: Hele, a když jsi chodil za školu, co jsi dělal?
1: Co jsem dělal? Mm-hmm. Jo, pár hry, samozřejmě. Koukal na seriály. Chodil s holkama ven, kukama.
0: Když to vypadá, že to randění takhle jako za školou bylo docela trend a možná se takhle Vašek vzal třeba jako příklad i s Michalanou, možná třeba jako sobou chodili do třídy a třeba se na tom domluvili, že budou takhle chodit jako s buchtama potom mimo školu na nějaký randíčka. Každopádně, kdyby tam měl cokoliv nebo kdokoliv ještě nějakou storku, buď to, co se týče známek, nebo co se týče nějakého záškoláctví, tak dávejte vědět 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin.

7 hodin 43 minut, páteček, s tebou je dál Dom tady na Rádiu Spin. No a já mám tady jednu docela důležitou věc, nebo respektive jednu takovou důležitou rekapitulaci, protože celý červen tady na Rádiu Spin rezonovala top stovka CZSK rapových tracků, který jste vlastně vy sami vybírali. Vy sami jste potom mezi nimi hlasovali, který je za vás ten úplně nejlepší. No a já jsem tady z toho žebříčku pro vás vytáhnul top trojku, protože celý ten žebříček jsme vám tady odprezentovali právě během včerejška. Vy jste potom taky během včerejška typovali, který tracky by se mohly objevit v těch prvních příčkách. Tak uvidíme, jak moc jste se trefovali podle toho, co jste si mysleli. Tak vzpomeňte si na to, jaký jste typovali tracky, že by mohly být vepředu, a my se jdeme podívat na místo číslo 3. Na trojce se objevily 4Dčka s Toxem a taky s Ektorem, jejich Zelený dým, nebo respektive teda remix Zeleného dýmu. Za mě rozhodně teda musím říct, že je to věc, která poměrně rezonovala jeden čas CZSK rapovou scénou, takže se vlastně asi úplně nedivím tomu, že se objevila v top trojce. Každopádně docela mě překvapilo i druhý místo, protože tady se objevil poměrně new schoolovej track Izo a taky PTK, jejich KSN remix. Kuso neznamená, když dáš Tady možná zahrálo to, že se tam neobjevil jenom Izo a taky PTK, ale je tam poměrně hodně lidí z CZSK rapový scény, takže tam si myslím, že byl velký faktor tohleto. Ale co jsem si říkal, že je jako track, nebo co jsem si říkal, že by mohl být track, který rezonoval tou CZSK rapovou scénou asi úplně nejvíc, tak jsem si říkal, že by mohla být buď to Balkonovka, anebo by to mohly být Vodopády. A ono to bylo vlastně jako poměrně hodně napíněné, protože ty Vodopády se ne a ne v té topce objevit, až se nakonec objevily právě na té první příčce. Tak jde vidět, že Starý dobrý chaos a jejich Vodopády je asi top number one hit z celý CZSK rapový scény, aspoň teda podle vás Spinoidu, protože to byl opravdu ten, který dostal nejvíc hlasů na našem webu radiospin.cz. Takže chci pogratulovat Katovi a jeho bývalý skupině Chaos k tomuhletomu úspěchu, protože musím říct, že vybojovat si první příčku na CZSK rapový scéně, to není jen tak, kor ještě když má před sebou porotu Spinoidu, což si myslím, že je poměrně přísná porota, takže gratulace.

0: Jeden na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Jak jsem sliboval, i dneska tady pro tebe mám ve hře jeden na jednoho stupinky na Mystic Skate Cup, který startuje už dneska a je po celý víkend. Za sebe, co můžu říct, tak je to naprosto jako skvělá akce v Praze na Štvanici, takže nejenom, že tam budeš mít přehled těch nejlepších jezdců, který jsem prostě jako na tuto akci dorazej, a že taky budeš moc prostě jako si dát prostě v klidu nějaký jako občerstvení, protože prostě co k tomuhle tomu patří, je samozřejmě nějaký street foodek, tomu tam bude taky podle mě i nějaký drinky, takže si myslím, že je určitě o co stát, ale to hlavní jsou právě ty skatey a věřím tomu, že na to se kouká dobře, protože my jsme takhle s felákama chodili koukat na BMXka a vypadalo to jako topově, takže věřím tomu, že na Štvanici, což je místo, který je právě pro ty skatey jako úplně luxusně dělaný, protože prostě jsou tam ty rampy, jsou tam dlouhodobě, už je to tradice tam jezdit na skateu, takže si myslím, že to bude velký zážitek a hlavně je to jako poměrně hodnotná cena, nebo jako nepoměrně, ale ona je to hodnotná cena, takže jeden lístek na Mystic Skate Cup tady ve hře jeden na jednoho, doporučuji se cinknout na 210 30 20 30. Startujeme za třeba půl minutky.

0: na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: A ještě jednou hezky dobrý ráno, máme 7 hodin a taky 52 minut. K tomu s tebou je dál Domno a dneska tady soutěžíme o stupenky na Mystic Skate Cup, nebo respektive o stupenku na Mystic Skate Cup, který začíná už dneska. Zahraje si o něj Lukin. Lukin, dobrý ráno.
2: Ahoj.
1: Tak jaký máš pátek zatím?
2: Já pracovní, ale doufám, že odsaď brzo zmizím.
1: V kolik by si tak chtěl vypadnout z práce?
2: Tak o půl třetí ve tři, doufám.
1: O půl třetí ve tři, hele, tak to si myslím, že je docela dobrý čas. Mám v plánu něco podobného, ale radši bych byl už teda jako za druhou dneska.
2: Taky.
1: Druhá si myslím, že by byla v pohodě. Tak jdeme se podívat ještě za Honzou. Honzo, dobrý ráno.
3: Ahoj, čau.
1: Tak v kolik ty máš plánu dneska vypadnout z práce, pokud jsi teda v práci?
3: Hele, teď jedu do práce akorát a... asi tak ve tři, no, bych si zmizel.
1: Na třetí, ale to bude takový úplně ideál, že? Ale ono ještě ne, ono už nebude zase takový to úplně jako topový vedro, že už to bude poměrně jako dobrý, bude se dát ještě relativně jako dojet domů a nějaký ten čas na to si někam dneska večer zajít, si myslím, že taky bude, takže třetí si myslím, že jako úplně ideál. No tak jo, doufám, že se vám to povede a třeba dneska večer vyrazíte právě na Mystic Skate Cup, to uvidíme v následujících minutách. Pravidla soutěže určitě znáte, ale pro jistotu připomenu, že pokud budete znát odpověď na soutěžní otázku, tak nejdřív je potřeba zakřičet svoje jméno a hnedka potom se nechat vyvolat. Pak teprve můžete odpovídat, jak přehráváte bod na druhou stranu. Všechno jasný?
2: Yes, yes.
1: Výborně, tak jdeme na otázku číslo 1. Jak se říká ochraně hlavy, kterou by měl každý skejťák mít?
2: Lukáš.
1: Lukáši, Lukáši.
2: Tak je to kšiltovka.
1: Kšiltovka. Ta to není.
4: Smůla.
1: Honzo, Honzo, Honzo.
3: No, je to helma, ne?
1: Helma je správně. Kšiltovka ti, Lukáši, přece hlavu nezachrání, když spadneš na skejtu.
2: No, jsou stará škola, no. Já
1: rozumím. Rozumím, rozumím. Tak jdeme na dvojku. K čemu slouží drsný povrch na horní straně skateboardové desky?
2: Lukáš.
3: Honza.
1: Lukáši.
2: Na, je to... grip takzvaně a je to na dělání triku, aby to prkno táhlo.
1: Aby to prkno táhlo a ještě k něčemu?
2: No na flipy, já nevím, jak to říct.
1: A ok, ale tak to ti můžu uznat. V pohodě, v pohodě. Tak jo, přidávám bod ještě Lukášovi a rozhodující poslední otázka. Dáme třeba tuhletu. Kterou nohou se obvykle odrážíš od země, aby ses na skateu rozjel?
3: Honza.
2: Lukáš.
1: Honza byl o něco rychlejší, Honzo.
3: No, pravou.
1: Pravou. To není úplně to, co bych chtěl slyšet.
4: Smůla.
1: Tam záleží na tom, jestli jsi pravák nebo levák.
2: Ne, většina lidí Lukáš.
1: Lukáši.
2: Většina jezdí pravou dopředu. Měli by se odrážet teda levou, zadní, ale spousta lidí jako já třeba se odrážím přední a tím pádem se pak musím dorovnat na tom prkně.
1: Ok, ale zaznělo tam to, že správně by se směl odrážet tou zadní nohou.
2: Zadní nohou, správně. Ale já třeba se odrážím přední, jo? Já jsem taková, jsou takový lidi, kteří se odráží.
1: Jasně, každý to má jinak, ale vlastně jako... by to mělo být tak.
2: Většina lidí odráží za nohou.
1: Přesně tak, takže to ti můžeme tak uznat, protože to tam zaznělo, takže ano. V pohodě, v pohodě. Takže Lukášovi připisuju bod číslo 2. Lukáš dneska teda tím pádem vyhrává. Lukáši, gratuluju.
2: Děkuju.
1: Ale
2: děkuju moc.
1: Zároveň Honzo, aby si nebyl smutný, tak já tady ty stupenky mám dneska dvě. Takže yes. Výjimečně dneska budu hodnej a můžete se s Lukášem potkat na Mystic Skate Cupu. A to
2: super.
1: Nejenom dneska, ale po celý víkend.
3: Yes.
1: Takže i Honza může dneska vyrazit. Takže
3: yes.
1: Já vám gratuluju. Doufám, že máte radost, doufám, že si užijete celý Mystic Skate Cup a že se tam spolu potkáte a třeba si dáte nějaký pivko nebo tak.
2: Tak jo, tak děkujeme moc.
1: Tak jo, tak mi vydržte na drátě, já si vás postupně vemu a řekneme si, kam vám stupenky dorazí.
2: Super, díky.

0: till they caught us banging in the back of a Benz.
1: What's your name? What's your number? I would like to get to know you. Can we have a conversation? The night is young.
2: Máme pár vteřin po 8 ráno, s tebou je dál dom, máme 26. červen, páteček, svátek slaví dneska Adriana, takže jestli znáte nějakou Adrianu, tak ji určitě nezapomeňte během dneška popřát. My pokračujeme ve spin ránu, dneska ráno jsme tady probírali školu a teda musím říct, že jste byli teda jako docela ve velký většině záškoláci, což teda jako musím říct, že je hustý, protože i záškoláci evidentně teda školu dodělali, někdo teda jako i tak trošičku třeba jako se tam o rok zdržel, třeba jako já, i když jsem do školy chodil docela dost poctivě, každopádně tohle to bylo naše dnešní téma. Všem studentům, kteří jsou teďka už v tuhleto chvíli ve škole a mají před sebou rozdávání vysvědčení, tak držím palce, aby měli prázdniny prostě jako úplně v čilíčku, aby nemuseli se prostě jako učit, aby nemuseli na reparát, tak doufám, že to všechno dopadne tak, jak má. Každopádně, kdyby nedopadlo, tak se rozhodně nebojte dorazit domů, protože si myslím, že vám za to nikdo hlavu neurve. Co se týče dalšího programu Spin rána, tak určitě počítejte se hrou Pravda nebo Aleš, která tady bude už za chvilinku. No a samozřejmě dorazí taky DJ Devkom, který tedy rozjede standardně už páteční live set, na který teda musím říct, že se hodně těším. Takže i v 8.20 buďte určitě ready, protože DJ Devkom, jak říká Luigi, rozjede bomby. Každopádně my se jdeme podívat taky na to, co nás dneska čeká venku. Aktuální teploty by měly být kolem 27 stupňů už, tak to poskočilo docela rychle, protože před hodinkou bylo 23. Každopádně počítej taky s tím, že během dneška teploty dosáhnou maximálně 35 stupňů Celsia. Takže bude horko, bude krásně, takže rozhodně doporučuji takhle při pátku vyrazit někam k vodě, nebo třeba taky jet na vodu, pokud teda nejsou hladiny nízko, ale doufám, že ještě není takový sucho, aby ty hladiny byly nízko. Takže doporučuji si dát takhle o víkendu čilíček, protože bude fakt hezky a bude fakt až jako i úmorný vedro, takže doporučuji se taky samozřejmě hydratovat a dávat pozor na sluníčko.
3: Jako malý místo seriálu jsem čuměl do prázdný otevřený lednice. Trochu jsme vyrostli, čumím jak vyhazujeme otevřený krabice. Krabice od věcí, co byly mimrsený, lidi ve 3 ráno na lince. Taky jsme mimrsený.

0: uhle. V Berouně sa tento víkend predstaví špičkový ženský golf. Od 26. do 28. sa tam uskutoční totiž 7. ročník Tipsport Czech Ladies Open, ktorý je súčasťou prestížnej série Ladies European Tour. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a užívaj si blížiaci sa víkend v spoločnosti Spin Rádia.
1: 8 hodin a 6 minut k tomu. To je přesně čas, kdy na to slucháš. Radio Spin.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: A ještě jednou hezky dobrý ráno, máme 8 hodin a 12 minut k tomu, páteček, takže poslední Pravda nebo lež tohoto týdne. Potřebuju jednoho z vás, který se tady proti mě postaví za tým Roman a taky tým Spineři, takže jsem zvědavej, kdo se dneska dovolá, s kým si dneska zahraju Pravdu nebo lež. To se dozvíme za 4 minutky.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: 6 hodin a 15 minut, 16 minut dokonce. Ty posloucháš Rádio Spin, sebou je dál Domno a já už mám teďka na drátě Romana, který si se mnou zahraje Pravdu nebo lež. Romane, dobrý ráno.
2: Hezký ráno, doma je tvoje všem spinnerům, ahoj.
1: Tak Romane, jak seš připravený na vařící víkend?
2: Budu se asi přesouvat někam na chalupu, která je stará kamená, kde zalezu a nevylezu, takže zatím to je takovýhle plán, tak uvidíme.
1: A tak to je hezký, hele, kdybyste měl našli nějaký to místečko navíc, tak já bych klidně jako dorazil do nějaký studený kamenný chaty.
2: Ok, dám ti vědět.
1: Dobře, tak jo, pravděpodobně ale na té chatě budeš třeba taky grilovat, že jo?
2: No tak uvidíme, i když tomhle vedru, takže možná po 10. hodině večer.
1: Ale po 10. hodině večer taky chutná, co si budeme povídat. To protože grilování je téma dnešní Pravdy nebo lži. Tak griluješ rád, Romane?
2: Jo, grilu, je to super, to je úplně boží, jo. A jsem staromilec, takže fakt jako když tak dřevěný uhlí, když už jsem několikrát koketoval s plynovým grilem, ale to uhlí je prostě uhlí.
1: Já teda musím říct, že to taky miluju a teda úplně miluju jako fakt brikety nebo uhlí k tomu teda ještě taky pořádný jako dobrý rošt, protože třeba jako strejda ten si koupil tenkrát nějaký kámen na grilování a to prostě jako není ono, ty vole.
2: Jo, souhlas, ale to chci prostě pořádnou litinu a super to.
1: Přesně tak, k tomu nějakou dobrou hudbičku a už to jede. Tak jdeme na otázku číslo 1, seš ready?
2: Jasná věc, tak jdeme jo. Na to.
1: Když griluješ na dřevěném uhlí a chceš, aby to maso chytlo tu nejlepší lehce nasládlou uzenou vůni, tak nejlepší trik je prostě přihodit do ohně pár borovejt nebo smrkových šišek.
2: Já to vím, že tam házím hobliny občas, ale jako šišky, tyhle, to mi přijde dost jako... Oni budou trošku zasmolený. Hele, tak zkusím vystřelit zatím, že to je lež.
1: OK, takže označujeme lež. A dobře pro tebe. Dobrý je tam přihodit nějaký dřevo z ovocního stromu, ono se jako tím hezky jako začoudí. To je, když děláš uzený prostě, víš co.
2: Jo, přesně.
1: To je nejlepší, možná.
2: To máme rádi. To...
1: Jo, milujem to, ale co máme rádi. Ty vole, budu mít zase ty vole poslední tady.
2: To se uvrátíš takhle po ránu, člověč.
1: Tak, když maso před grilováním naložíš do marinády plný oleje, koření a tak dále, tak na celých 24 hodin, tak ta marináda pronikne hluboko do středu masa a kompletně ho ochutí zevnitř.
2: Jo, to si myslím, že mohla být pravda. No tak zakládám,
1: dobře, tak označujeme pravdu. A Romane, úplně až do středu masa to bohužel nedošáhne.
2: No okay.
1: Měl by to být zhruba tak nějaký 1 až 2 mm dovnitř toho masa, ale zase na druhou stranu ono to bohatě stačí, protože co si budeme povídat, když to jako poctivě naloží, že je pěkně na 24 hodin,
2: no jasně,
1: tak to
2: no
1: prostě
2: jasně.
1: Potom chutná dobře. Pokud bys to chtěl dostat potom až jako do středu toho masa, tak je dobrý to napíchat ještě vidličkou, ono to tam dojede.
2: To asi dává smysl, no.
1: Že jo?
2: Okay. Máš to načtený, ve.
1: Ty vole, tak nakládám maso pravidelně, no, ty vole, protože jo. Prostě jako grilovačka.
2: A teď ho budeš i napíchávat.
1: Hele, jako asi je ono. V Česku je podle statistiky nejoblíbenější na grill krkovička.
2: Jo, hele, to si myslím, že jo. Respektive já jsem se odklonil před lety od suchých kuřát a kotlet a jeden v krkovičkách, takže bych řekl, že jo.
1: No ok, takže označujeme pravdu.
2: Ano.
1: A je to tak. Není nad to, když si to maso můžeš v klidu, tyjo, jako požužlat v té postě.
2: Já
1: úplně miluju prostě to tlustí na té krkovici vypečený, to je úplně boží. Je to boží.
2: Ale super, přesně, to je krkovička, jako já úplně tučení nemusím, ale krkovička je úplně nejvíc.
1: Jo, je to boží, to hlavně ta se fakt jako naloží jako dobře, tyjo, hlavně to tam nemusíš dusit hodně dlouho, že jo, ona se jako ogriluje prostě rychle, ona je dobrá.
2: Jo, je to tak krásná.
1: Geniální
2: tak
1: maso.
2: Tak myslím, že mám plán na víkend.
1: Já už asi taky, ty vole. Hele, tak Romane, muziku za hru, užij si to na chatě a
2: taky.
1: Když tak klidně pošle fotku nějakého dobrýho masa, co si tam vytvořil. Tak jo.
2: Okay, díky moc, ale všichni se mějte krásně a hlavně rodičové, užijte si s dětma poslední den, neřešte známky, podívejte, kam to můžeme dotáhnout všichni a užijte si poslední den, někam je vemte a milujte se.
1: To bylo hezký, jak na závěr. Tak jo, ale měj se doma, nečus.
2: Díky, mějte krásně, čau všichni, ahoj.
1: No a ty se nech ještě víkend.
0: Miluješ old school? Chceš zase z rádia poslouchat 90-kovej sound jako před mnoha lety?

0: Napoli, jejich track Crazy, teda musím říct, že takhle na ráno docela jako dobrá dupačka, doufám, že vás to naladilo a hlavně, že vás to naladilo na to, co vás čeká, protože vás čeká DJ Devcom Lyset na Radio Spin. DJ Devcom už se mnou ve studiu, Viktore, čus.
1: Čus, dobré ráno.
0: Tak jaký máš zatím páteček, ale jak jsi se vyspal na dnešek?
1: Hej, jsem úplně rozespalý, hrozně. Není to jak minulý týden, co jsem byl úplně energický a to, dneska se do toho budu muset trošku dostávat.
0: No tak ono v 15 stupních se líspí než ve 30, že jo, co si budem povídat.
1: No,
0: asi Viktore, tak, no. My jsme tady spolu dneska řešili se spinnerama školu, záškoláctví, známky a tak, tak jaký ty jsi byl student?
1: Hej, tak minule jsme se bavili o té nehodě, co se mi stala ve škole a to jasně. Si myslím, že jakoby trošku definuje to, jak jsem jakoby celou základku jel trošku. Nebo hlavně ty poslední ročníky, 7, 8, 9, jsem začal jezdit na skateu, takže to šlo se mnou
0: z kopce
1: dolů po studijní stránce, ale střední jsem tak trošku jako, měl jsem to trošku na háku, ale vyšel jsem s jedničkama, s maturitou prostě.
0: Jakože jsi měl jako, na celý maturitě jsi měl jedničku?
1: Ne, to zas ne, měl jsem 1, 1, 1, 3.
0: Ale to bych byl jako hodně naštvaný teda jako.
1: Hej, já jsem byl
0: jako
1: rád.
0: Jako mít vyznamenání na maturitě je flex. Já jsem,
1: jako jo, ale i tak jsem byl šťastný, protože takový,
0: no tak jasně,
1: takový že... ty lidi, co Viktor, ten se k té maturitě ani dostane, a pak hej, co je jako,
0: já
1: co
0: jsem
1: je?
0: Teda taky rád, že jsem maturitu zandal na první dobrou, i když teda s trošičku horšíma známkama, ale jedničku jsem tam měl taky z jednoho předmětu, to jako musím říct, že aspoň z toho jsem měl teda jako radost.
1: Okay,
0: ale jako vyznamenání taky nebo.
1: Jako já jsem nikdy nebyl úplně na známky, že by mi na tom záleželo, ale tady to mi fakt udělalo radost.
0: Mě na té střední teda. Vůbec jako.
1: No.
0: To úplně jako, tam jsem to měl hodně na párku a všichni to moc dobře věděli a dávali mi to sežrat trošičku. Každopádně Viktor vám už za pár minut zahraje svůj dnešní live set, já se na něj těším. Yes. Viktore, co je v plánu dneska?
1: Hej, dneska je vedro, dám nějaký letní vibíky, víš co, dám nějaký letní vibes.
0: Tak jo, dáme si kapku léta už za pár minut, teď se mrkneme na dopravu a dáme si taky krátkej break, tak buď ready. Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionu pro tuto chvíli, tak tady vidím dva menší fuck-upy, které žlásí v tuto chvíli Plzeň na Rokycanský, potom taky Žabovřeská v Brně, takže tam určitě dávejte pozor. Pozor dávejte taky na dálnicích, konkrétně teda na D1 na příjezdu do Brna, protože i tam se trošičku bourá, takže tam počítejte se zdržením. Stejně tak se zdržením počítejte kvůli crashi i na D11 posílenou na Prahu a to u Chlumce nad Cidlinou. Co se Prahy týče pro tuto chvíli, tak tady je to klasická poskakovačka na Štěrbolský spojce a to kvůli crashi po směru na Černý most, takže tam pozor. Další poskakování hlásí taky Pražský okruh, a to mezi Chrášťanama a Řeporyjema, takže tam určitě pozor. No a jinak, co se týče Prahy, tak tady to nevypadá vůbec špatně. Magistrála poskakuje, Letenský tunel poskakuje, ale to je tak asi jediný. Každopádně, kdyby cokoliv, tak 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin. Dávejte vědět. Automoto Spin. Tvoj

0: FM.com Live Set na Rádiu Spin.
1: 8 hodin 53 minut, ty posloucháš Rádio Spin, s tebou dál dom. Máme za sebou bohužel další DJ set, DJ Devko má bohužel proto, protože prostě jako bych čekal, že bychom si mohli hrát prostě jako celý dopoledne, Viktore. Hele, jak se ti dneska hrálo?
2: Kámo, hrálo se mi dobře.
1: Takže vydržel by si hrát klidně celý dopoledne?
2: Jako nebyl by to nějaký velký problém.
1: No tak tyhle, tak to zkusíme domluvit na někdy.
2: Tak to zkusíme domluvit, jakože nechci nic říkat, ale příští týden v pátek mám narozeniny, takže...
1: Tak to bych chtělo, ale nějaký speciál.
2: Takže by to chtělo nějaký speciál.
3: Já chci taky Viktora ve vysílání, ve svým čase.
1: Tak to musíme Vicky, ale vymyslet s pánem nahoře.
3: Tak jo, zdravíme.
1: Zdravíme pána nahoru, doufám, že svolí.
3: Pánu bohu do oken prostě.
1: Jakože pán Bůh Roman.
3: No.
1: OK, tak jdeme se podívat na reakce na dnešní set. Tak kdo se nám dovolil? Dobrý ráno.
4: Tady Michal.
1: Zdár, Michale, tak ahoj. Jak se ti líbil dnešní setík?
4: Zabiják jako vždy.
1: No tak ty vole, samozřejmě, že zabijáček.
4: Ale jestli to, já přesně jsem rád, že máš narozeniny. A jestli to dáš, ale brutálně úplně nářez přijít, tak ten rychlovka, tvrdý ať to je, a klidně celý den.
2: Já si myslím,
4: a já jako ten vrchní nejvyšší ti to schvaluju a požehnávám tě.
2: Já si myslím, že když mám příští týden ty narozeniny, tak by mohl Roman ospustit a mohl bychom zadat nějaký pořádný mordor na ten pátek.
4: Ano, přesně tak. Ať mě to vyměje hlavu a svůj na celý víkend.
3: Výborný. Yes.
1: Tak něco vymyslíme. Michael, moc děkuju za call, krásný ráno, měj se hezky, čus.
3: Čau.
1: No a samozřejmě by taky nemohli reakt, nebo v reakcí by nemohl chybět, samozřejmě taky Luigi, že jo?
5: Hej, zdravím všechny spinnery a Radio Spin, máme tady pátek a DJ Devko jde za sebou, my. Hej, hezký víkend všem.
1: Hezký víkend, ty to byl Luigi, děkujeme za reakci. Viktore, tak zkusíme něco domluvit na příští týden.
2: No tak jo, hele, tak jo, já jsem jedině pro.
1: Já taky.
2: Tak jo.
3: Já taky.
1: Ale klidně přijď už na šestou, mě to vadit nebude.
3: Jo, takhle.
2: Tak za nás takhle tři tady v pohodě, tak ještě.
1: Tak ještě uvidíme, co na to pan ředitel.
3: Ano.
1: No tak jo, Viktore, hezký víkend.
2: Tobě taky.
1: A slyšíme se zase příští pátek.
2: Jo, příští pátek.
1: Tak jo, měj se, čeko.
3: Čau.
1: Vicky, co nás čeká dneska v komunikátoru?
3: Čau. Dneska je vysvědčení.
1: Je to tak, jaký jsi byla student, Vicky? To jsme tady dneska řešili spolu.
3: Hele, já jsem byla podle mě v očích většinově jako šprt. Já byla za šprťáka, já se přiznám. A byla jsem takový ten šprt na poslední chvíli vždycky. To bylo jako, že ne, že bych se šprtala týden dopředu na ty testy, ale prostě jako ten den předtím, než ten test biologie byl, tak jsem opravdu jako si k tomu sedla a teď jsem se to jako nadrtila. Mm-hmm. Pak jsem to vypustila v tom testu toho krakena a pak už nevím, o čem ta biologie zase byla.
1: Já to chápu, protože takhle já jsem to měl třeba s angličtinou. Já jsem si vždycky naučil ty slovíčka na ten test a po tom testu jsem je vlastně jako úspěšně zapomněl. Jediný,
3: prostě
1: co si pamatuju, tak jsou nepravidelný slovesa, protože ty jsme se drtili fakt jako, nevím, jako snad každý den nás to jako týpeček učil, nebo nutil učit, protože nás z toho každý den zkoušel.
3: Hele, typuju, že to umíš líp než já násobilku. To je jako... protože i když oni se snažili, abych se to drtila, tak tam se to nikdy úplně nepovedlo.
1: Hele, jako je to možný.
3: Normálně, když se řekne jako 7x6, tak jsem furt v háji. Jako.
1: 7x6 je 42.
3: Dík.
1: Jako mě dělá problém třeba 7x8, ale už vím, že to je... Nevím.
3: Počkej! 7x8, 42, 49, nevím, no, 56?
1: No, asi jo.
3: 56?
1: Asi jo.
3: Tak dobrý, tak to jsme taky dali. Tak vidíte to a jak jsme dobře dopadli, jo. Jsme tady na rádiu, takže...
1: Počítat možná i trošičku umíme.
3: Není to všechno o známkách.
1: Hele, jakmile je to na prstech, jak je to dobrý, potom už používám kalkulačku. Jako matiku úplně nepotřebuji prostě ke své práci.
3: No já jsem právě zvědavá, jakoby, jestli spinneři odhadnou, protože jsem měla jednou jako takovej úplně bezvadný úlet jako známkovej právě na vysvědčení, tak mě bude zajímat, jestli spinneři uhádnou, z jakého to bylo předmětu a co to bylo za známku, co to bylo za úlet úplně.
1: No tak jo.
3: A tím se snažím vlastně opravdu říct, jakoby pojďme bejt dneska na ty naše děti hodný, prostě kupte jim tu zmrzku a jako pojďme si říct, že přece
1: neznámky...
3: Nekupujte
1: jim zmrzku, pošlete jim prachy za odměnu, ale co víc jako chceš za vysvědčení, než dostat prostě pěti klíště.
3: Tak
1: pěti klíště, prostě jako to byl prostě standard za vysvědčení, jinak jsem se naučil.
3: Aha, tak to byly jiný motivace, já jsem chodila do zoo většinou, protože byla za korunu. To se vlastně ještě můžu dneska podívat.
1: Ale to si nedostala od rodičů.
3: Ne, to jsem nedostala od rodičů.
1: No, ale tak jako bomboniera.
3: Pac a pusu jsem dostala.
1: A tak to je taky dobrý.
3: To bylo hezký.
1: Zavodněno jako je to hezký. Ale od bráchy už mi přišlo vízo, já mu 5 kilo pošlu, takže...
3: Jo, ještě... jak to dopadlo?
1: Dobře to dopadlo.
3: Aha, víc, dobře to dopadlo. Víc neprozradíš.
1: Hele, měl tam jednu 4, takže měl lepší vysvědčení ve druháku než já.
3: Oh, okay.
1: Já dělal ve druháku repec. No tak jo, my se jdeme podívat na to, co nás dneska čeká venku. Aktuálně by mělo být venku nějakých 27 stupňů. Vicky přišla a říkala, že už se ani nepotí. Že už
3: je to pravda.
1: Prostě jako rovnou koupe. Tak myslím si, že to budeme mít všichni dost podobně. Mm-hmm. Já si myslím, že až půjdu teďka ven na čerstvý vzduch, takže to budu mít...
3: To není
1: jako...
3: čerstvý vzduch.
1: No dobře, tak...
3: to je těžký tom... vzduch.
1: Každý o tom můžeme mluvit jinak, ale tak jako víme, jak to je. Každopádně 27 stupňů aktuálně, odpoledne potom 35, no a o víkendu si určitě dávejte pozor na ty 38 až 40. Hydratujte se, pijte, dávejte si něco studeného na hlavu, ať prostě jako nemáte úžeh a hlavně to přežijte všichni ve zdraví, ať se tady v pondělí zase slyšíme. Tak se mějte hezky a užívejte komunikátor. Čus!
0: Spin Radio.
6: Co je, Eduarde? Jsi bílej jako stěna.
7: Ale nevyšla mi maturita a ani přijímačky.
6: No tak, nevzdávej to. Ještě máš šanci. Mrkni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, které stále přijímají studenty.
7: Vážně? Vysokéškoly.cz? Super! Jdu tam!
0: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.
8: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.

0: Za mňa je to všetko. Maj krásny piatok, sobotu aj nedelu a be in s rádiom Spin.
1: 9 hodin 4 minuty, posloucháš komunikátor s Vicky.
2: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: pojedem dál, tohle je Spin 962.
1: Československá scéna. Rádio Spin.
2: Čavu.

Krásný dobrý ráno, ještě jednou od Majku tě zdraví Vicky, už máme pátek, 26. června, no a dneska má svátek Adriana. Takže Adri, všechno nejkrásnější k svátku. No a samozřejmě rovnou postoupíme a jdeme na bonžůrku s Vicky. Tak prosím tě,

se vyhlašovalo pořadí songů v našem žebříčku Top 100 největších CZSK hitů všech dob. Já se tě už včera ptala, kdo myslíš, že se umístí na té špici. No a spineři mají na tyhle věci čuch, podle mě. A strefili jste se už v odhadech. Dost z vás, fakt jo? Takže spinerko, spinere, díky tvým nominacím máme v top stovce největších CZSK hitů opravdu legendární hymny. No a díky tvým hlasům se na prvním místě žebříčku umístil. A teďkon, tram tarada, budou fanfáry. Umístil se Chaos a jejich track Vodopády. Takže pro toho, kdo to třeba ještě nezaregistroval, tak dávám vědět. Já musím říct, že včerejšek jsem si celý mega užila a jsem hrozně ráda, jak to dopadlo. Myslím si, že tenhle song si to fakt zaslouží. Je to taková hip-hopová hymna, která spojuje, jo? Tenhle track si dává moje mamka i můj kámoš, co jinak poslouchá Bacha. No a můj děda v rytmu kývá hlavou. Takže úplná paráda parád. No a teď už tímhle začínám samozřejmě komunikátora tracky na přání. No a já začínám naším výherním trackem v žebříčku top 100 největších CZSK hitů. Jo a připomínám, důležitý je mít dneska plnou flašku a zdržovat se ve stínu, jo? Takže pij hodně vody, žádný hrdinský výstupy na sluníčko, dneska to bude zase pálit. No a v neděli mají padnout i rekordní 40, takže šílenost. Tak se spolu teďkon schladíme a dáme si ty vodopády. Co ty na to, Radio Spin?

0: pojď sem.
1: Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a já teďkom připomínám, že už máme samozřejmě komunikátor. Máme pátek, máme opravdu den vysvěcení, tak pojďme to tady společně oslavit. Tak teď už se těším, že mi někdo určitě telefonuje, a to na čísle 210 32 30 30. Už si to tady tak manifestuju, určitě už máš telefon v ruce. No a nebo mi posíláš právě teďka hlasovku, protože před náma je Bruno Mars, I Just Might, a už mi někdo volá a potom už bude písnička na přání tady pro tohle spinera. Radio Spin.

0: Rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou, treky na přání, no a na drátě už mám Rudu. Čau, Rudo.
2: Dobré ráno, dopoviti.
1: Krásný, ahoj. Krásný, dobrý ráno. Prosím tě, já jsem se tě ještě ptala před vstupem, co vysvědčení, co tvoji kluci, ale teda jich se to ještě netýká, je to tak?
2: Jich se to ještě netýká, no. Oni teď jsou poslední den ve školce a po prázdninách dubky do školy.
1: Jajajaj. No a těšej se?
2: Jo, nejvíc, zatím jako jo.
1: Zatím jsou nadšený.
2: Zatím jsou, přesně jak jsi říkala, růžový brejle, tak je drží co nejdíl.
1: Dobře, takže růžovky co nejdíl, já teda musím se přiznat, mně se ze školky nechtělo. Já jsem hrozně nechtěla. Mně normálně, já jsem se držela v těch veřejích a říkala jsem, já si chci rád.
2: Pravda je, že oni se těší do školy, ale jako bude jim chybět i ta školka, i ty učitelé a spolužáci a tak.
1: No jasně, tak je to jako velká změna, ale jako je to nějaká další fáze života a já věřím, že Rudo s tebou to zvládnou levou zadní. To ty jako rodič se zapotíš jinak teďka.
2: No, jako jo.
1: Končí ti legrace, Rudo.
2: Víc učení než to, ale jinak jako, hele, já, i já se ve výsledku na to těším. Připomenu si zase zpátky.
1: Vyjmenovaný učení, slova.
2: Tak, přesně tak.
1: Vyjmenovaný slova, jo, a taky základní násobilku, ne, já vím, to je můj problém, to bych si musela připomínat já, tak to je hustý teda. Každopádně, Rudo, co ty a víkend ještě? Co tě
2: já
1: čeká?
2: Já a víkend. V neděli bych chtěl utíct někam do stínu, do lesů. A v sobotu jsem kejvnul s kamarádama na fotbalový turnaj, no.
1: A to je crazy, ty už si mi to říkal, to je úplně šílený a já říkám, hele, Rudo, hlavně na pohodu, jo. Jako tvůj trenér tady teď ti můžu říct prostě strategii. Hlavně na klídeček, jo, nepřepálit to.
2: Já si myslím, že to všichni odchodíme tam v sobotu.
1: No, hlavně hodně pití. Hodně pití a těch jontových nápojů mám pocit, jo. Doplňovat prostě minerály.
2: Ale já piju pak jako hodně vodu. No. Já úplně jako ostatním věcem sladkým a to se docela vyhýbám přes léto, ale hodně fakt piju hodně vody.
1: To děláš dobře, Rudo. Tak pojďme si vzít z Rudy příklad všichni tady spineři, co posloucháme, protože opravdu vodu musíme pít, obzvlášť z těch vedrech, jinak ano. To bude velký špatný. No. Takže Rudo, já ti budu držet palce, aby ti to dopadlo s fotbalem, abyste si to hlavně užili ve zdraví.
2: No, to snad doufám.
1: Yes, no a samozřejmě, abyste vyhráli. Kolik tomu dáváš?
2: Ale nevím, že je to jako turnaj, takže jako je tam 8 týmů, tak chtěli bychom být aspoň na bedně.
1: Okay. Takže
2: uvidíme. Takže
1: na bednu s váma budu držet palce. No a k tomuhle tomu výsledku budete určitě chvátat.
2: Ano,
1: způsobem.
2: Takže pijo.
1: Takže bude pijo. A pro koho hrajem?
2: Hele, pro tebe do studia a všem, ať si užijou klidný víkend a to hlavně přežijou přesně ve zdraví.
1: Díky moc. Tak jo, Rudo, měj se krásně. Ahoj.
2: Taky, děkuju, ahoj.
1: Pouštím Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionu, tak nehoda je v Brně, a to v ulici Žabovřeská, a potom taky v Plzni v ulici Rodina. Teď už se přesouvám na dálnice, tady máme nehodu na D11, a to na 61. kilometru ve směru na Prahu v okolí Olešnice. No a teď už jsem v samostatné Praze, tady máme nehodu na Pražském okruhu na nájezdu Exit 23 směrem na D1. Je tady havarovaný auto, no a poskakuje nám taky Wilsonova a Nuselák přímo v centru. Vždycky je to směrem do centra teda a je to kolem nějakých 8 minut. Jinak tady mám ještě nově nehodu na ulici Tréglova, kde se srazil osobák s tramvají. To je ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a volej 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku do apky. Díky za to.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.
2: Chuť, aby ta dvejta vypadla už z domu. Přenal jsem kalbu a i boys říkaj, že zpomal. Měl bych si uklidit v hlavě, autě a i doma. Zahodit telefon do pejna.

0: Pojď to rozpálit. Pojď, pojď, pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Spin.
1: A jedeme dál, Vicky tady s tebou, triky na přání a já už tady mám jednu hlasovku a to od Davida, tak co to bude?
2: Čau Vicky, prosím tě, zahraj nám tam něco pro našeho mladýho k vysvědčení. Jsme na cestě do Třeboně a dal by si něco od Viktora Šína. Dík.
1: Jasnačka, ale Davide, díky moc za vzkaz. Zdravím mladýho, gratuluju, že už má vysvědčení. No a myslím si, že jet do Třeboně, tak to je úplně ta nejlepší volba, protože na Třeboňsku je spousta rybníků, takže tam se člověk stoprocentně schladí. Tak šťastnou cestu a pouštím Viktora Šína, Příběhy a sny. Užívej Radio Spin.
3: Vicky, pojď to na tom spinu rozpálit. Pojď.
0: Ladíš Radio Spin? A komunikátor s Vicky.

0: Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou. Jedeme si komunikátor, takže rozhodně neváhej a dál volej na číslo 210 32 30 30 anebo mi posílej hlasovky, abych ti tady mohla zpříjemnit to páteční dopoledne. No a samozřejmě dneska je pátek 26. a znamená to, že má většina studentů, no vlastně všichni žáci mají dneska vysvědčení, což je teda velká věc vždycky. Já když si na to vzpomenu, já jsem se vlastně vždycky těšila. Já jsem se většinově těšila až teda na jeden případ, protože, jak už jsem tady říkala ráno, já jsem byla spíš do takového toho šprta, ale teda jednou se to nepovedlo, bylo to vlastně jakoby v 7. třídě a to jsem teda, to jsem dostala docela drsnou známku z předmětu, u kterého byste to u mě možná nečekali. No, mě by zajímalo, jestli byste si u mě tipli, kde jsem to v té 7. třídě, co se tam jako stalo, co jsem dostala za tu šílenou známku a z jakého to bylo předmětu, tak schválně. Protože já si myslím, že sharing is caring a zazdílet to tady s tebou, spinere, tak se mi hned ulevuje. Zároveň tím chci říct, že i to, že se prostě nikdy to vysvědčení nepovede, neznamená vůbec nic a člověk prostě potom může dál mířit velmi vysoko, ale vidíš to, kde jsem, jo? Jsem v rádiu a mluvím tady s tebou, ale podle toho, co jsem dostala tehdy v té 7. třídě, tak to na to moc nevypadalo, takže určitě mi dávej vědět svoje tipy, jsem zvědavá, na co bys mě tady tipoval, kde jsem si tak jako pošéfila to svoje, no. Takže 210, 32, 30, 30, prostě téma jsou momentálně naše vysvědčení a taky to, že je opravdu potřeba ty svoje děti podpořit, bejt na ně hodnej. Já třeba musím říct, že i když jsem přišla s tou známkou, se kterou jsem tehdy přišla, tak prostě mamka řekla, víš co, to je jedno. A kdo si na to vzpomene za pár let? Nikdo. Nikde to nebude napsaný. Kašli na to a šli jsme si dát zmrzku. A takovejhle přístup si myslím, že je takovej ten správnej, takovej ten, co to dítě podpoří a zase se může těšit v září do školy. I kdyby to bylo na opravky. No tak teďkon už si dáme počasí. Tum, tum, tum, hele, dramaticky jsem to tady uvedla, každopádně 28 stupňů Celsia v Praze a jasno, ve zbytku republiky až 30 už teďka. No a když se podívám na odpoledne, tak tady máme až 35 stupňů Celsia, jo. Takže pokud můžeš, tak se fakt běž schladit. Já taky jedu o víkendu k vodě, takže vlastně kdo zůstává ve městě, tak teda velkou klimošku na sebe a hlavně říkám vodu, vodu, vodu. Radio Spin.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že nás v DABu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v DABu,

Naše Radio Spin, Vicky tady s tebou a v tuhletu hoďku řešíme vysvědčení. No a já tady mám pro tebe teď několik tipů, jak to oslavit se svýma dětskama, tyhle ty úspěchy a celkově velký a největší úspěch toho, že už mají tenhle školní rok za sebou. No tak můžeš je třeba vzít do Jihlavské zoologické zahrady, kde bude úplně speciální prázdninový program, vlastně teď ten první víkend, a vstupenka je tam jen za korunu pro každé dítě, který má na vysvědčení alespoň jednu jedničku. No a třeba za vychování se tam

na vodu, tak si myslím, že tady se stavit dneska v Jablonci nad Nisou, tak to je podle mě must have. Tady další akci bude pořádat Špindlerův mlýn, tam bude totiž probíhat teď o víkendu tradiční pouť plná hudby, tance, bude tam perník jejich tradiční, bude tam dobrý jídlo, pití a samozřejmě i poutě, to znamená, že opravdu tam si každý přijde na svý, měly by tam být i nějaký koncerty, objeví se tam třeba zpěvačka Debbie, tu mám fakt ráda. No a prej přijde i sám Krakonoš, takže za mě Špindlerův mlýn, teď od pátku až do neděle, akce plná poutě, atrakcí, zábavy, za mě totální pecka. Co se týče Prahy, tak se musím přiznat, že jsem toho moc nenašla. Každopádně předpokládám, že co se týče pražské zoo, tak tam stále platí, že je tam vstup za 1 korunu pro každé dítě do 15 let, který odevzdá elektroniku. No jakože do sběru. Jo, tak to je potom za kačku. No takže jestli máš pocit, že třeba tvoje dítě tráví hodně času na telefonu, tak když ho tam odevzdáte prostě v té zoo, tak taky můžete vyrazit a udělat si hezký den. No a samozřejmě nemůžu opomenout všechny různé cukrárny, které dneska dávají zmrzku za 1 korunu pro všechny, kteří vůbec ukážou to svoje vysvědčení. Takže určitě doporučuji nejdřív to zajíst zmrzkou a pak si třeba právě skočit do té jihlavské zoo. No a já se tě jenom samozřejmě stále ptám a to na to. Spinnere, zajímalo by mě schválně, jestli by si tipnul, v jakým předmětu já jsem skoro rupla a co to bylo teda za známku, kterou jsem dostala. Schválně, zjistíš, že přece jen asi nejsem až takovej šprt, jak se může zdát. Radio Spin.

Nebyl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mí a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili být, i tak si hrajou na beef. I když jsou to blbečci,

0: Spin.
1: A jedeme dál, Vicky tady s tebou, tracky na přání a na drátě už Major. Čau, Majore.
2: Zdravím všechny, čau, čau.
1: Čau, čau. Prosím tě, řešíme ještě vysvědčení, tak mě by teďkon zajímalo, co ty, jak jsi to prožíval vždycky ten den toho vysvědčení? Těšil ses nebo chtěl jsi to mít už za sebou?
2: No, tak jako za sebou už to asi jako většinou bylo, ale už jenom takový to, kdy tam budou už nějaký hezký známky, to už bylo takové jediné finální očekávání.
1: Jo, takže jsi se jako těšil prostě, že se půjdeš potom pochlubit domů, jak to hezky dopadlo.
2: Tak, tak.
1: No a Majore, já jsem se tady přiznala do vysílání, že já jsem měla takovou situaci, právě to bylo na konci školního roku, kdy se mi to vůbec jakoby prostě nepovedlo se, nějak jsme se nedomluvili s paní učitelkou a byl to trošku průser, tak jestli by si tipnul, co to bylo za známku a z jakého předmětu?
2: Můj tip je asi fyzika a tak 4 minut.
1: 4 z fyziky říkáš?
2: Mhm.
1: OK. A to bylo na základě čeho bys tipnul, že to je u mě fyzika?
2: No tak většinou, jako když si vzpomenu sám na fyziku, tak jako občas ty výpočty, jako něco dosazování, jako do vzorečku a tak, takže určitě to tam bude.
1: Ale to, jako souhlasím s tebou, že kdybych neměla tu hodnou učitelku, kterou jsem měla, tak by to byl asi trošku fail, ale zrovna naše fyzikářka byla fakt jako hodná, hodná žena. Takže tam jsem v celku procházela. Takže jo, byla to 4. Už to tady propaluju, je to tak, dostala jsem 4, ale nebylo to z fyziky. Takže schválně, jestli si tady někdo tipne, z čeho já jsem dostala 4, prostě jak se říká, nikdo učený z nebe nespad. A prostě člověk si musí vyzkoušet celou škálu, že jo? Tak byla by nuda furt dostávat jenom samý jedničky, dvojky, trojky. Že jo?
2: Tak.
1: Přesně, jako někdy člověk musí vyzkoušet i tu 4, tak jsem si to vyzkoušela taky, ale nebylo to z fyziky. Dobře, tak prosím tě, Majore, co si necháš zahrát?
2: Nechám si zahrát Izomandiase Baby Benzo a je to pro všechny, kteří užívají letního dne. Dneska je pátek, takže pro všechny.
1: Díky moc, Majore. Hele, pro tebe taky. Užívej víkendu, dávej si klídek a měj se krásně. Ahoj, Radio Spin.
2: Taky ahoj.
1: Čau.

0: Posloucháš Radio Spin, já jsem tady v této hoďce na sebe propálila, že jsem dostala 4 a to v 7. třídě, to abych tady podpořila všechny ty, kterým třeba úplně to vysvědčení nevyšlo na samý jedničky, prostě říkám, hele, stát se může každýmu. Já každopádně, já po tobě, Spinere, teďkon chci, aby si tipnul a vlastně uhádnul, z jakého předmětu to bylo. Jo, a mám tady teďkon tip od Andreje, tak prosím tě, Andreji, povídej.
1: Ale teďka tady zaznělo, že to byla 4 a říkala, že to byl takový neobvyklý předmět. Já si myslím, že to byla nějaká hudebka, možná výtvarka, možná zdravověda, něco takového neúplně běžného.
0: Tak musím teda říct, že je pravda, že nejsem úplně nejvíc obdařená jako nějakým talentem na malování. Není to úplně moje nejsilnější stránka. Andrej v tomhle směru si mě odhadnul, na druhou stranu maluju si ráda. Každopádně výtvarkářka mě projít nechala v celku v pohodě, jo? Takže uf, 4 z výtvarky ani z hudebky to teda nebyla. No a teďkon tady mám Vaška, který dokonce se mnou sdílí stejný struggle.
2: My dva umíme velice dobře počítat na slovo. No. Vždycky to začíná číslem 6x6, 36. Já už musím počítat plus 6.
0: Je to pravda, plus 6. To znamená, že na základě toho Vašek podle mě usoudil, že tu 4 jsem dostala z matematiky, což popravdě bych se nedivila, kdyby se tak stalo, ale překvapivě z matematiky jsem tu 4 neměla. Tam jsem to většinou vždycky jako tahala prostě někde kolem té 3. Tam jsem se docela jako, jednou jsem se dokonce tak jako vyšajchovala, nebo jak se tomu říká, prostě úplně jsem se jako nabůstovala a dokonce jsem to dotáhla podle mě na nějakou jako 2 úplně plusovou, jo, to bylo parádní. Každopádně matematika opravdu mi nejde a je totální zázrak, že jsem to celý jako přežila, co se týče těch hodin. A moje třídní byla matikářka, takže úplná šílenost. Každopádně opravdu to taky není tak. Tu 4 jsem dostala z předmětu, u kterého bys to absolutně nečekal podle mě, takže schválně tipuj dál, tohle to mě docela baví. Z čeho jsem dostala tu 4, hele, když už se stalo, pojďme si z toho udělat legraci. No a teďkon doprava, rychlá doprava na rádiu Spin. Co se týče, tady koukám, regionů, tak nehodu máme momentálně ve Strakonicích, a to v ulici Bezděkovská a v Liberci v ulici Rudolfovská. Dál už se přesouvám na dálnice, tady máme nehodu na D1 na 193. kilometru ve směru na Ostravu, a to v okolí Brna. Teď už se přesouvám do samotné Prahy, tady máme nehodu nově v Brusnickém tunelu, výjezd na Prašný most směrem na Troju, je tady nehoda náklaďáku a neprůjezdný levý pruh. Je tam i vysypaný náklad, takže pokud můžeš, vem to radši po povrchu a teď ne tím tunelem, jo? To je ode mě zatím z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej, dávej prosím tě vědět mě a Spinnerům. Číslo znáš 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku. Díky za to.
3: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin
4: Radio. Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
3: Rádio Spin je jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop. Hrajeme old school

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Spin.

0: aplikace.
1: Vicky, tady s tebou posloucháš komunikátor, kde hraju triky samozřejmě podle tebe. Už tady mám hlasovku od Jiřího. No a já jenom připomínám, že tady teď vzpomínáme na vysvědčení a já jsem se tady přiznala do éteru, že jsem dostala v 7. třídě 4. No a ty, spinere, hádáš, z čeho jsem tu 4 dostala, ten čtverec kulatej. Tak Jirko.
2: Čus Vicky, jelikož jsi se včera naučila nové slovní spojení Mary Jane, tak typu, že ta 4 byla z přírodopisu. A jinak dej tam Bobby a Blaze Mary Jane. Hezký pátek všem. Děkuju.
1: Díky Jirko, pobavil jsi mě. Je pravda, že co se týče rostlinek, tak vždycky moje rozeznávací schopnosti nebyly moc dobré, takže opravdu... Člověk se každým dnem učí novou terminologii. Každopádně, prosím tě, ne, není to tak? Přírodopis jsem taky nějak zvládla, absolutně nechápu jak. Myslím si, že biologikářka už byla jenom ráda, že už mě má z krku, ale teda biologie to nebyla. Tak spinere, ještě můžeš hádat za chviličku, už ti to asi odtajním, z čeho to bylo. Myslím si, že to nebudeš čekat, že to bude docela překvápko. Každopádně teď už ti dávám Bobbyho Blaze. Jirko, pro tebe a pro všechny, kdo jsou teď v autě, Radio Spin.

0: Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou, no a teďkon teda přichází na to velké odhalení. A to odhalení je teda z čeho já jsem dostala tu čtyřku, jo. Tak prosím vás, mám tady tip, a to od Tomáše, tak si to zkusíme.
1: Čau Vicky, tady Tomáš, nedostala jsi čtyřku náhodou z češtiny? Měj se, čau.
0: A vůbec nevím teda, jak vás to napadlo, ale Dagli taky typoval.
2: Já si myslím, že to bude český jazyk. Vám, Pražákom, tam moc ty i a takové věci nejdou, což?
0: Dagli!
2: Vy tam máte totiž třídu díl a takové kurňá věci, to my tady ostávací nemáme a my to máme v tom jednoduchší, víš?
0: Máte, ale to? Velký malý písmena máte taky.
2: A máme velké malé písmena, to je pravda, ale a vy to máte takové jiné, kulaté.
0: Také baňaté tam máme. No hele, ještě jednou, Dagli, díky moc. Je to pravda, je to tak. Já se přiznávám tady do éteru, dostala jsem čtyřku z češtiny. Ale jak říkám, prostě myslím si, že to opravdu není úplně rozdílem místopisným mezi Ostravou a Prahou, protože velká malá písmena máme všude. A já prostě dům u kulatého sumce a u kulatého slunce a Lysá nad Labem a všechny tyhle různé názvy mi dělaly ale obrovský problémy a já jsem dostávala samý diktáty, ze kterých jsem nedostávala pětky, jo? Já jsem z nich dostávala prostě desítky, patnáctky, protože učitelka to známkovala prostě podle počtu chyb. To znamená, že pak mi třeba dávala vždycky zpátky vlastně ten papír a říkala, hele, dobrý, Vicky, dobrý, dneska už to není 21, už jsme na 17. A já jsem byla jako, jo. Problém byl samozřejmě v tom, že v žákovské knížce se mi ukazovala klasifikace jenom do pětky, takže to byly samý pětky. Samý koule, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Ale co se dá prostě, jak vidíš, přežila jsem to, jedeme dál. No a hrozně mě tady ještě pobavila reakce mojí mamky, která teďkon poslouchá. Mami, já tě zdravím tímhle. Mamka podle mě taky teďkon zavzpomínala, protože jsem od ní dostala jenom dvě zprávy, které si myslím, že tak nějak mluví o mý češtině a tak nějak mluví za vše. Mamka jenom napsala, vyšajchovala, jakože jak jsem říkala, že jsem se vyšajchovala k nějakému velkému výkonu a pak napsala, ty seš někde jinde, bro. Tak je to pravda. Mami, zdravím, děkuji, že zvládáš tady moje češtinářské výstřelky. Moje češtinářka takovou trpělivost neměla. Díky spinnerům, který jste se zapojili, myslím si, že to byla vcelku sranda. Já jsem se pobavila, no a teď už si dáme počasí. Tak jo, teď už ti jenom řeknu, jak je venku. Venku je vedro, je strašný vedro, 30 stupňů Celsia, máme polojasno, spíše jasno. Ve zbytku republiky máme taky 30 a dnešní maxima na 35, ale ve stínu, jo, takže rozhodně pokrývku hlavy na sebe, doufám, že se někam půjdeš schladit, jak říkám prostě, no, hlavně ten pitnej režim, ale tak je důležitý si to furt opakovat, tak já hlavně doufám, že v tu chvíli, kdy vám o tom říkám, takže třeba v ruce máš zrovna tu vodu a už to tam do sebe leješ, ten pitnej režim, protože bez toho to dneska teda nepůjde. Spin Radio.

skvělý hudební vkus, no a taky právě to trápení se nad tím nesnesitelným horkem. No a já mám pro tebe tady tipy, jak to přežít. Tak za prvý, pitný režim, tak to je úplně jasný, samozřejmě to je základ. Každopádně běžně by člověk měl vypít za den kolem 1,5 litru vody a teď, jakmile jdou teploty nad 30, což je teda náš případ, tak by si měl vypít až o třetinu víc vody. A nebo dokonce až o půlku víc, jo. To znamená, že tady se opravdu bavíme, že v podstatě, co se týče vody, ty už by si měl pít kolem 2.

všichni. A nebo druhým příznakem je, že už se prej přestaneš i potit, že to tělo už má vlastně tak málo vody, že už si ani nemůže dovolit žádnou další ztratit. Takže pokud se raduješ, že teď nemáš žádný koláče v podpaží, tak prosím tě, možná, že to znamená, že bys si se měl pořádně prolejt vodou, jo? Teď jdeme na dvojku, za druhý větrej jen ráno a večer, samozřejmě, protože to je teplota v uvozovkách nejnižší, tak aby si si domů nepouštěl teplej vzduch. No a jdeme na trojku. Co se týče trojky, tak prosím tě, schlaď se. Máš možnost ve sprše, ve vaně, ale žádnej šok pro tělo, jo. Teplota vody by měla být nějakých příjemných 27 stupňů Celsia. No a otužovačku, ať vynechají i skalní fanoušci Drakea a jeho alba Iceman, jo. Prostě tohle to jsou takový základy. Případně ještě můžeš zkusit dát si mokrej hadr do okna, protože i to by mělo pomoct, protože vlastně tam potom začne proudit ten vzduch vlastně přes ten mokrej hadr a tím pádem budeš mít trochu víc jako chladu v tom pokoji a trošku se ti to tam tak jako naseje to takovou tu vlhkost a nebudeš tam mít takový sucho. Takže určitě tohle taky a celkově říkám, žádný sporty teďka o víkendu, jo. Jestli ti říkala prostě přítelkyně nebo teta, musíš udělat ten trávník, už je potřeba ho sekat, prostě už ho máme velký, tak říkám ne, stejně ten trávník, já věřím tomu, že je anglický. Vykašli se na to, jde tady vážně o zdraví, to znamená, že dneska, zítra a pozítří opravdu máš dobrou výmluvu, máš dobrý důvod, proč si dát nohy nahoru a jenom tak jako popíjet, dát si k tomu melouna a chillovat někde ve stínu, prosím tě, jo. Takže dobrou knížku k tomu nebo mrknout na nějaký fajnový seriál, zapnout si případně klimošku, no a hlavně to nepřepálit. Hlavně, ať jsme všichni ve zdraví, Radio Spin.

0: Spin.
1: Jedeme dál, máme pátek a tracky přímo pro tebe na přání tady u nás v komunikátoru. No a před chviličkou se mi dovolala naše spinnerka Kája.
2: Ahoj, tady Kája. Bych prosím vaše Rádskou. Hrajem pro všechny, který mi je teď vedro.
1: To je výborný. No a Kájo, ty jsi měla dneska vysvědčení. Chodíš už do školy?
2: Jo.
1: Jo? A jak to dopadlo?
2: Jo. Tam jedničky a dvojky.
1: Ty jo, tak to je paráda, Kájo. Gratuluju. Tak to je super.
2: Děkuju.
1: To je krásný výsledek.
2: No, dostala jsem Lego.
1: Tak to je dobrý. To je hodně velká výhra. Jseš spokojená?
2: Jo.
1: Uh-huh. A jaký Lego, prosím tě?
2: Šrek.
1: Šreka. Jako přímo Šreka? Nebo oslíka?
2: Šreka s oslíkem a s kratkourem v botách.
1: Tak to je teda výborný. Já teda musím říct, že to je fakt paráda. Ještě jednou, Kájo, teda... Seš frajerka, zandala si a musím teda říct, že bych taky chtěla dostat takovýhle Lego. Tak škoda, že už prostě nemám žádné vysvědčení, takže Lego mě minulo, každopádně jako Šrek Lego je podle mě to nejlepší Lego. Tak doufám, Kájo, že se těšíš stejně jako já, že vlastně už příští rok nám vyjde další díl, právě už pátej našeho filmu Šrek. No a vypadá to, že to bude zase další velké dobrodružství. Tak já doufám a věřím, že si užiješ teďkon prázdniny, že to bude taky plný dobrodružství. No a pustím ti tady k tomu pašeráckou. Pro tebe a pro tátu. Radio Spin.

0: rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionu, tak nehoda je na silnici číslo 38 na 71. kilometru na trase Kolín Mladá Boleslav a tu u Poděbrad. Teď už se přesouvám na dálnice, tady nám poskakuje D5 na příjezdu do Prahy, čekej tady kolem 10 minut navíc. No a potom už jsem v samotné Praze, tady máme nehodu v ulici Kbelská a to směrem do centra. Je tady neprůjezdný levý pruh, jsou tady v sobě dva osobáky a je to na úrovni proseka. To znamená, že opravdu Kbelské celé se radši vyhnout. To je ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a poděl se 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku. Díky za to.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin. Československý underground.

0: Spin.
1: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou a komunikátor, no a na drátě Vašek. Čau Vašku.
2: Ahoj dá.
1: Čau. Prosím tě Vašku, co ty a vedro, jak to zvládáš?
2: No, prosím tě, úplně proklínám to.
1: Jo?
2: Proklínám to. Má mi to vypíná pojistky, tyhle má, včera jsem to jel a říkám, že má přijde se bomba, že to funguje, jak má, jo, a pak oči jeli bomby. A říkám, no tak to není pořádku, jo. A ke konci dne, jsem měl takový štěstí, že jsem byl tak asi unavený, jenom bych říct něco vedra, že i pojde nějaký da pokutu. Zastání na žlutý čáře, takže úplně pohoda.
1: Aj.
2: A pak se kvůli to ale působí velice špatně. Ale to pro mě, to je výhody.
1: Ale víš co, Vašku, je vidět, že se ti to evidentně ztrácelo, prostě ta žlutá čára vlastně v tom západu slunce, že jo, jak je všude zlatavo.
2: Ano,
1: ke konci dne, už to bylo těžký. Ale prosím tě, mám tady pro tebe jako důležitý info ohledně klimošky. Víš, jak by si měl tu klimošku mít správně nastavenou?
2: Vůbec nevím, na 14.
1: Ty jdeš v jiných stupních, kámo. Ne. Prosím tě, jde tady o to, že když máš zapnutou klimatizaci, tak aby nedošlo k tomu velkému jako tělesnímu teplotnímu šoku, tak rozdíl by neměl přesahovat 5 až 8 stupňů mezi tím, co je venku, mezi venkovní teplotou a tou vnitřní. To znamená, že když máme teďkon 35 stupňů Celsia třeba venku, teď máme teda 30, tak by si měl mít prostě na té klimošce tak kolem těch 25 a ne míň, jinak budeš nemocnej.
2: Tak to je těžká blbost.
1: No.
2: Těžká blbost.
1: Ne, ale tak to je.
2: To je blbost.
1: Ale Vašku, tohle nespochybňuj, jo, to říkají doktoři, jako, to říkají doktoři, fyzikové.
2: Ale vždycky je to jinak, jo, vždycky je to jinak. Hele, já evidentně vždycky vystoupím z auta, maječka jsem spocenej, vrátím se do auta a všechno v pohodě, jak
1: jasně,
2: má být.
1: Hele.
2: A musí to jít na šestku. Je to high, prostě.
1: Je mi jasný, že ty máš prostě svoje měření, Vašku, ty to máš na 4. Nikdo jiný si tam dává třeba stupně Celsia, ale tak proti vkusu žádný disputát, viď?
2: Já tady nemám stupně Celsia, nemám rozhodnou klimatizaci, já tady mám prostě tlačítko jenom 4, vyhřívání sedadel a to je všechno, Vicky, prostě.
1: Jejda.
2: To je všechno, co tady funguje v tom autě.
1: Vašku, já jsem ráda, že zatím jako nepoužíváš teďkon to vyteplování těch sedadel, to si myslím, že by byl fail a co se týče teda jako tady těch stupňů tvých, tak dobře. Já bych to bej tebou dala na 3.
2: Na 3, jo.
1: Dej to na 3, hele. Ať to nepřepálíš prostě.
2: Jo, dám to na 2, se tady slyšíme trošku.
1: Ne, víš, to prostě ta klimoška, jakoby, nepřepálit to, protože v neděli budou 40, co pak budeš jako tam štelovat už, když už seš na 40 teďka.
2: To odpadnu.
1: Právě, doufám, že nebudeš v autě teda v tou dobou. Prosím tě, jinak pro všechny spinnery, prosím vás, nezapomeňte ve svém autě, jak prostě nákupy, třeba jídlo, jo, tak si tam taky nenechte prostě žádného svého domácího mazlíčka, nenechte tam ani dítě, jo, prostě jsou takový vedra, nenechávejte nic v tom autě, potraviny, ani děti, ani zvířata.
2: Ale poslouchej, hele, zažil jsem případy, který si vzali suchý led, dali si ho pod nohy a pak nabourali.
1: Vašku, tyhle případy neznám, ale jsou to zajímavé studie, ale díky, že ty si to hlídáš. Prosím tě, pojď už mi říct, co to bude za písničku.
2: Prosím tě, Vicky, jelikož bychom se měli ještě někdo společně zaspívat, když to taky vedra. Mm-hmm. Jo, měli jsem se zpívat při životě, že jo?
1: Tak no jasně, pojďme si zaspívat. Tak jo, že jedeme,
2: like.
1: Rádio Spin a jedem. My life be like, pojď.
2: My life be like.
1: Čau.

0: Radio Spin, Vicky tady s tebou, jedeme si další triky na přání, před náma poslední hoďka komunikátorů, to znamená pro tebe možnost, abych ti mohla zahrát nějaký pořádný banger, tak pojď to tady se mnou rozjet, rozpálit. Poslední hoďka před náma, věřím, že bychom si spolu mohli třeba pozdílet, kam se teďkon chystáš o víkendu, protože dej mi vědět, jestli máš třeba v Merku nějaký fajnový lom nebo nějaký fajnový koupaliště, anebo třeba jestli doporučuješ být prostě na té zahrádce a celkově, jak se třeba chladíš, jo? To je docela taky zajímavá informace. Já tady, co se týče ještě toho doporučeného pitného režimu, tak bych ráda řekla, že nejlepší je teda prej voda, a to klidně ochucená citronem, mátou, anebo minerálka. A nebo potom se ještě jakoby trošku doplnit sodíkem, draslíkem, hořčíkem v podobě nějakých jako prostě doplňků stravy. No a co se týče čaje, tak čaj bych nepodceňovala, ten prý dělá velmi dobře našemu organismu, a to obzvlášť, když je vedro, a čaj bylinný anebo ovocný. Takže já si myslím, že tady je vlastně obrovský výběr toho, obrovský výběr z nápojového lístku, můžete vybírat, já zatím dám počasí. Tak co se týče počasí, tak máme momentálně, no, šílený. To je, já už se opakuju, 31 stupňů Celsia, svítí slunce, pálí to na nás neskutečně, dneska až 35 stupňů Celsia a neboj se, o víkendu bude hůř, o víkendu to vypadá, že opravdu v neděli nám to topne ta 40, což je teda drsný, ale v sobotu bude kolem 38 stupňů Celsia. Uf!
1: Spin Radio.
2: Prošvihnul jsem letos podat přihlášku na vysokou.
3: Neboj, ještě není pozdě. Koukni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, kde stále přijímají studenty.
2: Říkáš vysokéškoly.cz? Pecka, jdu tam.
3: Vysokéškoly.cz. Kompletní přehled vysokých škol.
4: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Berouna. Nově tu vysíláme na 97 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.
5: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.

Dominic fuj, Dominic, Dominic Ferry, Dominic Ferry, Dominic Ferry, Dominic Ferry, yeah. Nepochopil, co je rap, chovat se pěkně, bez už bez něho umě. Teď možná budeš trochu čumě, až se kluci půjčí tvojí rap. BBC do tvý pusy, sprchovat se budeš muset, pas. Možná to taky bude někdo točit, jak močej v noci na tvý oči.

co slyšíš, černý na bílým, potáni si more na to, že se nikdy nezmění v Johnny. Autanec, autanec, autanec, autanec, na rádiu Spin.

Poslední hoďka komunikátorů, s tebou tady Vicky, posloucháš Radio Spin. No a já tady mám pro tebe teď zprávu, která mě docela vyděsila a myslím si, že ještě víc děsí teďkon všechny umělce napříč žánry. Teda takhle, začneme nejdřív, o čem se budeme bavit, bavíme se o AI, jo. A já přiznám, že umělá inteligence už mi dneska pomáhá se vším, je to můj přítel na telefonu, fashion guru, životní coach, řeším s ním, jak napsat správně e-mail, no prostě AI je každodenní součástí mýho života. No a prej AI právě používá český rap na trénování, a to včetně rapperů z underground scény. Ano, to je crazy, ale já jsem si původně myslela, že se tady bavíme čistě o textech, že prostě nějak jako čerpá slovní zásobu, ale není to tak, je to i vlastně zatížený tím, že oni trénujou na základě našich reperů hudbu, jako jak hrát správně prostě, jak tvořit hudbu. Já tady se třeba inspirovali Izomandiasem, který tady má Figara, Paramparam, Rick

I ty třeba, jaký repeři všichni tam jsou obsažený, z čeho všeho ta AI teda čerpá, tak se mrkni na AI Watchdog Sleeping Disco 9M. No, ještě jednou AI Watchdog, jo? A tam to všechno bude a budeš mrkat na drát. A víš co? Já si na to konto dám i za a No Sleep Gang. Radio Spin, mám to ráda stejně jako AI.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Jedeme, jedeme, Vicky tady s tebou, už máme 12 hodin 18 minut a na drátě máme Vojtána Kapitána, ahoj!
1: Ahoj, ahoj, čau, čau spinnerům.
0: Hele, prosím tě, Vojtáno, tak co, kde kotvíš svoji loď? Vyjíždíš někam dneska... teďkon?
1: Ne, dneska zasloužený volno, takže užívám sluníčka a běhám kolem bazénu, kolem zahrádky.
0: No tak to je parádní, takže ty máš teda úplně jako klídeček, bych řekla.
1: Jo, konečně.
0: Paráda, takhle, nepřehání to ale na té zahradě, jo? Jenom tak jako, spíš bych se tak jako namáčela v tom bazénu. Žádný sekání trávy, tak. Jo? Žádný plení zahrádky.
1: To už mám za sebou.
0: No to ne, tak dobře, Vojtáno, tak to seš opravdu statečný a hrdina, protože já opravdu radím tentokrát nechat všechny zahrádkářské práce až nějak jako na jindy. Třeba na příští týden, až se trošku ochladí, jo? Ale teďka prostě rozumím. Tak jako namáčet se prostě. Hele, jaká je voda?
1: Hele, já mám bazén a ten je až moc teplý, to je spíš jak výřivka, já mám to 28 stupňů, no.
0: No tak to je dobrý, teda ty máš krytej, anebo máš venkovní, že tam máš takovýhle vedro?
1: Venkovní, ale spíš vedro, no.
0: Aha, no tak to je dobrý teda, takže ty bys si ocenil trošku studenější, jo?
1: Dopouštím, snažím se.
0: Aha, dobře, děláš pro to maximum, ale mimochodem, kolem nějakých 26-27 stupňů Celsia, tak ta voda je jako prej ideální.
1: Jo.
0: Takže vlastně ty splňuješ ty zdravotní standardy, ty jo, já jsem tady dneska jak takový ten pracovník, taková ta bezpečnost práce, víš, ten kontrolor bezpečnosti.
1: Je mi to jasný, koukám.
0: Takže dobrý, tak já jsem ráda, že jsi takhle saturovaný, že jsi zařízený. No a co ti tady můžu zahrát k tomu pocházení po zahrádce?
1: No, tak jelikož jsme to měli na výběr hodně, ale bohužel přes Romana to není odsouhlasený, tak to skončí na originální klasice, dáme tam Losera a bude to pro všechny spinnery, pro tebe do studia. Ať mají hezky všichni den, díky moc.
0: Krásný, tak jo, díky moc, Vojtáno, a užívej svůj bazén a taky prostě kocápku náramnou, protože jsi Vojtáno Kapitáno, tak čau.
1: Teď už jo, děkuju, ahoj, hezky den.
0: Ahoj.

Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionů, tak nehoda je v Ostravě v ulici Halasova. Teď už se přesouvám na dálnice, které jsem tady zčekovala pro tebe a vypadá to, že momentálně by mělo být vše průjezdné, ale pokud se to nějak změní, tak určitě neváhej a i ty mi dávej vědět čerstvý info ze silnice. No a teď už jsem přímo v centru Prahy, tady máme nehodu na Pražském okruhu na 60. kilometru ve směru na D1, je tady nehoda nákladňáku a to v okolí Dolních Počernic. Jinak crash je taky na Patočkově a to směrem na Břevnov a potom taky v ulici Kbelská směrem do centra. To je ode mě z dopravy vše. No a ty už víš, že se máš ozvat na číslo 210 32 30 30 anebo poslat hlasovku do mobilní apky. Díky za to. Automotospin. Tvoje

můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou a poslední track na přání před náma dnešního komunikátoru v pátečního, pátek, páteček. No a mám tady hlasovku od Vlaďky.
2: To je ale horkovič. Mohla by si nám zahrát od Izomandiase Miluju mě nenávidět, protože budu skákat do bazénu. Díky.
1: Tak tohle je ultimátní flex, Vlaďko. Já cítím těžkou závist, ty bláho, úplně se vidím taky, že dneska odpoledne se snad skočím taky nějakého pořádného kufra do vody. Každopádně zdravím tě, doufám, že se pořádně ochlazuješ, no a k tomu dávám Izovu novinku Milujou mě nenávidět, která právě vyšla teďkon v jeho novém albu Exit u palice a je to první track vlastně celého alba. Já osobně ho mám fakt mega ráda, takže díky Vlaďko a jdeme si ho pustit v Radio Spin.
3: Milujou mě nenávidět, mám 200 poloh tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Supilí

0: Radio Spin, Vicky tady s tebou a už taky Jirka, čau.
1: Čau Vicky, čau Spineři.
0: Mě tam se řeklo o té zlobě, prostě úplně jako jo, jsem ready tvořit zlobu, to je prostě, to je víkend.
1: To jako je víkend.
0: To je prostě, jsou ty party prostě, ale všeho s mírou samozřejmě, protože jsou hrozný vedra, takže hlavně tak. Doplňovat tu vodu, že jo?
1: Hlavně vodu a jestli chcete jít na nějakou party, tak ideálně, až se trochu až smrákne.
0: Až se smrákne, přesně tak. Takže opalovák na sebe, 50, normálně vůbec se s tím nemazat. Takzvaně namazat se a nemazat se s tím.
1: Naopak se namazat.
0: Tak. Prosím tě, Jirko, já jsem tady dneska se spinnerama řešila. Samozřejmě vysvědčení. A já jsem se tady přiznala do éteru, že jsem dostala 4. Jednou jsem jí dostala.
1: Ajaj.
0: A měla jsem jí na tom papíře.
1: Ale ne.
0: Je to tak a spinneři hádali, z jakého to bylo předmětu. Tak mě by zajímalo, jestli by jsi taky tipnul.
1: Z jakého předmětu jsi měla ty 4?
0: Tu 4, no.
1: Tak byla to matematika.
0: Tak to je vtipný, já bych to taky čekala, ale není to tak.
1: Tak v tom případě typuju fyziku.
0: Ty bláho, taky vedle, tak ještě do třetice.
1: Tak chemie.
0: Ty jo, ale tak tam se divím, že jsem prošla, jo?
1: Ne, protože já jsem ti teď tady vyjmenoval všechny ty předměty, ze kterých já jsem dostala 4.
0: Jsem se tě chtěla zeptat, jestli se taky k něčemu přiznáš a je to venku. Hele, já tě absolutně chápu a myslím si, že u mě to byla jenom nějaká obrovská dávka štěstí a u chemikářky upřímně my jsme měli ty testy načítovaný. Já už to teď můžu říct.
1: My jsme
0: věděli už dopředu, ona měla kroužkovací a lidi chodili tak různě do kabinetu se ptát na věci a u toho tak jako koukat kolem sebe, co se tam děje na tom jejím stole. Byly tam i ty otázky.
1: No tak uměli jste si poradit hlavně, to je důležitý.
0: Jo, myslím si, že tohle bylo opravdu o přežití, takže nelituju toho. Prosím tě, představ si, nebo ne, ale byla to...
2: Čau, Vicky, tady Tomáš, nedostala jsi 4 náhodou z češtiny? Nic.
0: Je to tak?
1: Z češtiny?
0: Já jsem dostala z češtiny.
1: Oh shit.
0: Já vím, drsný no. Ale víš co, ne každému pšenka kvete prostě na poli českém. Já nevím prostě.
1: Já, každý má něco prostě.
0: To jako... byly velký písmena. Já už jsem to říkala tady spinnerům. Jako jak to běžly tehdy velký písmena? Víš co, to bylo názvy měst a názvy domů.
1: Asi mi docela velký písmena šly, bych řekl. Já nebo takhle, nepamatuju si, že by jsem s nima měl nějaký problém, tak asi to bylo v pohodě.
0: Bo názvy firem a tak ne, dobré, mě nepotaháš v tom, dobří.
1: Ne, já jsem se tam totiž jako trápil s tou fyzikou zase, to bylo jo. Zase moje.
0: Chápu, no tak ona jako dynamický je to potom, tak to učení, jako dynamika, tak. Jako fyzika.
1: No to, vůbec na mě s tím nechoď.
0: Jo,
1: vlastně,
0: máš pravdu, pojďme
1: nezačínat. Vůbec nevím, o čem se tady bavíme teď.
0: A hlavně vůbec, teď už jsou prázdniny oficiálně.
1: Teď už to řešit nemusíme.
0: Přesně, tak už to můžeme pustit za hlavu. Tak všichni si užijte ještě dnešního dne, užijte si zbytku vlastně prázdnin, který teďkon začínají, to je teďkon pro všechny, který vyšli s tím vysvědčením. Ono to zní jako kdyby už se končilo.
1: Já jim strašně závidím ty prázdniny.
0: Já taky. Já bych taky chtěla. Ale zároveň to zase znamená řešit ty známky, viď? Tak ono je to něco za něco.
1: No jasně.
0: Takže
1: no.
0: To mají zasloužený teďka.
1: Tak.
0: Tak doufám, že jste si dali nějakou dobrou zmrzku, děcka, a že si ještě pořádně někam skočíte do vody, ale opatrně, jo, do známý vody. Ježiš, já jsem dneska fakt kontrolorka kvality práce a na pracovišti a tak. Hele, já už vám řeknu počasí. A než vám ho řeknu, tak Jirka vám ještě řekne, co vás čeká.
1: No my se podíváme hned v první hodince na novou muziku. Separ oznámil novou desku. Oh. Řezník vydal včera novou desku s HDSem, to už jsem slyšel, tak o tý si povíme. Je tam taková docela zajímavost. Mají tam na featu Janka Ledeckýho.
0: No way. Řezník
1: má na featu Janka Ledeckýho.
0: To je super. To se mi hodně líbí. Tohle to jsou opravdu takový ty nečekaný kolaby, to je stejně jako vlastně ta Hegerová.
1: Přesně tak.
0: S tím Vladimírem, tak to si myslím, že to stejný by teďko mohl být další banger. Řezník s Ledeckým.
1: No přesně.
0: Je to hezký, jak se nám to propojuje. Paráda, tak na to se těším moc. Já už ti jenom řeknu, že venku 33 stupňů Celsia v Praze, ve zbytku republiky, jak bys měl dnešní maxima na 35 a víkend bude šílený, bude 38 a v neděli až 40 stupňů Celsia.
1: No.
0: Chápeš to?
1: Tak opatrně, nechápu.
0: Ne, já to taky nechápu. Tak hlavně opatrně, mějte se krásně a já se budu těšit zase v pondělí. Ahoj.
3: Spin Radio. Radio Spin, jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu?

Přeju ti příjemný odpoledne, posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou už Jirka, já tě vítám při pátečním Spin Extra. Konečně tady máme páteček, víkend je před náma, školáci, ty dokonce mají před sebou dneska celý dvouměsíční prázdniny, takže velká závist, užívejte samozřejmě. My se dneska podíváme, kam vyrazit tenhle víkend za hudbou, koukneme se taky na novou hudbu, která buď to už vyšla tenhle týden, nebo byla oznámená a bude vycházet příští týden, jsou tam docela velký věci, takže na to buď rozhodně ready. Vrátíme se ještě taky naposledy k naší stovce největších hitů CZSK scény. Tenhle žebříček jsme tady pro vás celý včera odvysílali. Ty se už teď na výsledný pořadí můžeš podívat na našem webu Rádia Spin. Čeká nás taky samozřejmě páteční pátračka, kde opět budeme hledat jednu ztracenou rapovou desku. No a neochudím tě ani o hitparádu Spin Fresh Hits, kde se podíváme na 15 nejoblíbenějších československých tracků podle vás, posluchačů Rádia Spin. Jinak po celou dobu taky budu hrát přesně podle tebe, takže tady samozřejmě můžeš i ladit svoje oblíbené pecky. Já se budu těšit, jaký bangry tady od tebe dostanu. No a můžeme to už odpálit. Spin Extra s Jirkou startuje právě teď. Jdeme si to užít.

0: Čau, čau, tady Petr Jákl, posloucháš Radio Spin.
1: Československá scéna Radio Spin.
2: Tváříme se, jakoby se nic nedělo, ale děje. Proto je můj koncert tak oblíbený. Probíhá tam něco vzrušivého, o čem se nemluví, ale ty to víš. Tví show. Slyši o těch mé.
3: Není to ani stejná liga, je to úplně ší.

Posloucháš Radio Spin, my jsme takhle při pátku dostali spoustu nový hudby, tak se na všechno jdeme společně podívat. Nějaký věci už jsou dokonce venku, včera tak vydal novou desku Řezník společně s Hadesem, je to album Drogstars, je to vlastně poprvé, co se tahle dvojice spojila na společném labelu, na společném tracku, i když přesto, že teda s label spolu sdílej už řádku let. Každopádně hodně zajímavý album, jsou tam zajímaví hosté, jako třeba Víc Nory, Janek Ledecký, který mě hodně překvapil, o většinu produkce se tady postaral Čubíc z Dope DOD, takže rozhodně doporučuji poslechnout. S novou deskou taky přichází Rafael a Separ, ty budou vydávat novou desku příští týden v pátek, bude to album Monarchia, tohle album už oznámili vlastně na koncertě na Těhelném poli, kde teda měl Separ svoji největší životní show. S novinkou přichází taky Hard Rico, ten bude dokonce už dneska dropovat nový album. Bude to album s názvem Focus. Jsou tam docela zajímaví hosti taky, protože tady vidím, že se tam objeví Buka, PTK, Luka Brasi nebo třeba taky Pil C. Myslím si, že tohle bude velká deska. No a co se týče hudby za hranicema, tak NBA Youngboy vydal mixtape More Leagues 2. No a s velkou novinkou přichází taky Cypress Hill, protože ty oznámili návrat a budou vydávat španělský album, který ponese název Dios Bendiga. Nevím, jestli je tady nějaký Španěl, možná mě můžete opravit, protože španělsky na to jsem ještě nepřišel. Každopádně nový hudby je před náma opravdu hodně, tak bude co poslouchat, no a my už teď tady na Rádiu Spin s hudbou pokračujeme taky.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začneme na dálničních tazích. D1 hlásí opravdu velký zdržení při výjezdu z Prahy. Směrem na Brno se to tady štosuje až po 25. kilometr. Výjezd z Prahy je zasekaný taky na D10, kde se to štosuje po 12. kilometr. Příjezd do Prahy na D5, i tady si postojíš. No a na D8 u 25. kilometru vidím obousměrnou štosovačku. Regiony tak ty jedou úplně v pohodě. No a když se podíváme na silnice v Praze, tak velký zdržení hlásí Bubenečský tunel, kde si postojíš obou směrně. K Belská ulice směrem na Hloubětín, tady nějakou tu minutku navíc taky nabereš, postojíš si taky na Štěrboholský spojce, kde se to štosuje obou směrně, nebo třeba taky Pražský okruh v okolí Řeporí, Chrášťan, i tady vidím velký zdržení. Takže hlavně opatrně, no a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Všem ostatním spinnerům to tady budu posílat dál.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Spin Radio.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

nám pomalu se točí kola, jim pomalu se krátí čas, oni neví, že jdeme pro ně, ale i tak nezapomenou na nás. Plný arzenál důvodů, není chuť nic vysvětlovat, rovnou cestou přímo jdem situaci tvrdě eskalovat. Naše kola nezastaví ani červená přechody nic, my projíždíme městem mimo děj a zákon ulic. Vykopeme dveře, ať ty koně trefí šlak, my hoříme jako molotov, co dopad přijde tlak. Jedeme pomalu, není kam spěchat, takže slow down. Jasný zoom, dělat boom, jak si chtě směs.

0: podle tebe.
1: Je to přesně tak, na Rádiu Spin tady po celý odpoledne budu hrát přesně podle tebe, takže tady samozřejmě můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Mně už se tady pár minut naspátek dovolal Patrik s Vaškem a nechal tu tenhle vzkaz.
2: Čau, tady Patrik a Vašek.
3: Ahoj, zdravíme všichni spiňáky od volantů.
2: A můžeš tam nechat zahrát do auta Pašeráka, protože po tebe do rádia. A všel spinneru.
3: Pro všechny kamionáky.
1: Tak jo, já to tam hážu, všichni, co jste teď za volantem, tak hlavně opatrně, věřím, že teď v nějaký koloně v tomhle počasí to není úplně ideální, takže hlavně hodně vody, no a jdeme si společně užít jednoho pašeráka.
0: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: Ladíš Radio Spin, za Mikem je tady s tebou Jirka. Dneska máme 26. června, svátek tak slaví Adriana, takže přeju jenom to nejlepší. Školáci dneska taky dostali vysvědčení a mají před sebou dvouměsíční prázdniny, něco, co každý dospělák bude prostě navždy závidět, takže užívejte hlavně. Já ti za pár minut dám jeden tip, kam vyrazit o víkendu za muzikou a zároveň taky trochu za sportem. No a samozřejmě i dál taky hraju přesně podle tebe, takže tady i dál taky můžeš ladit svoje oblíbený pecky. Podíváme se ještě taky na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 35 stupňů, plus minus 1-2 stupínky hlásí celý zbytek České republiky. Bude stále slunečno, jasno. Zítra tady vidím, že se dostaneme až na 37, v neděli dokonce až 40 stupňů. V pondělí už se to trochu začne ochlazovat, 36, v úterý 29. No a ve středu už by nám konečně mělo sprchnout.
1: Spin Radio. Co je, Eduarde? Jsi bílej jako stěna.
2: Ale nevyšla mi maturita a ani přijímačky.
1: No tak, nevzdávej to. Ještě máš šanci. Mrkni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, které stále přijímají studenty.
2: Vážně? Vysokéškoly.cz? Super! Jdu tam!

0: ještě neutekla nutrie. Rozmarná.
1: To je absurdní. V čekárně pakárny. Kousek od mý pekárny. Domy jsou barevný jak křída. Široká vinohradská.

work that. Posloucháš Radio Spin, máme tady pátek, no a možná tak přemýšlíš, co budeš dělat o víkendu, tak já tady pro tebe mám tip na jednu akci, která startuje už dneska a potáhne se až do neděle a je to další 31. ročník Mystic Skate Cup. Opět to proběhne na Štvanici, budou tam skateový závody a vidím tady, že se bude jezdit o prize money v hodnotě 33 tisíc dolarů, což je opravdu teda slušná částka, takže velká motivace rozhodně pro všechny skejťáky tam něco pro sebe urvat. No ale nebude to samozřejmě jenom o skateu, ale bude to taky o hudbě. Už dneska se tam můžeš těšit na Dune Reds, budou tam taky Dokid Dog. Zítra tak tam bude vlastně asi taková největší věc, a to Delighted Peoples, který sem do České republiky dorazili po dlouhých 11 letech z Ameriky. Mimo to tak tam bude třeba taky DJ Flux, DJ Noir nebo Aquaman. No a v neděli, protože Mystic Skate Cup je známý taky protože má show i vždycky v neděli před svým závěrem a zítra nějak před 9 hodinou se tam objeví PSHčka, takže rozhodně našlapaný program, plnej hudby, plnej skejtování, ale mimo to taky spousta skvělýho pití a jídla, takže rozhodně, jestli ještě nemáš na víkend žádný plány, vyraž na Štvanici na Mystic Skate Cup. Rádio Spin!

0: Vánoku.
1: Posloucháš Radio Spin, jestli si nestihnul, tak včera v 7 hodin večer tady proběhnul další Spin Talk. Tentokrát hosty u Romana byla Gabriela Gašpárová a taky Petr Havránek, což jsou moderátoři nový reality show Are You The One, kterou aktuálně teď najdeš na Primě. Ale nejen tenhle Spin Talk, ale všechny ostatní můžeš najít zpětně na našem Spotify kanále nebo taky na našem YouTubeovém kanále. Vidím tady taky rozhovor s Redzedem, s Nobodym, s Katem, s Řezníkem, hodně zajímavý rozhovor o jeho nový videohře. Vidím tady taky DJ Rockstara, Jay Austina a tak dále, takže jestli si nějaký tady z našich rozhovorů nestihnul, můžeš si to dát úplně v pohodě takhle zpětně. No a reprízu pořadu, teda Spin Talku s moderátory pořadu Are You The One, tak si můžeš dát zase zítra v 7 hodin večer tady na rádiu Spin.

0: What's up, man? Run DMC, man. We ready to rock the house.
1: Run DMC, Jessica? No. Run DMC. I know what Run DMC. You don't know what Run DMC? No.
2: Here we go, bitch. If you do rock, go rock, you rock, go rock. This night, I'm kind of tricky.
3: Rychlá doprava na rádiu Spin na D1, i dál vidím zasekáno při výjezdu z Prahy, kde se to štosuje až po 25. kilometr, dávej na to určitě bacha. Bacha taky při výjezdu z Prahy na D10, tady se to štosuje po 12. kilák. Obousměrný zdržení na tebe čeká potom na D8, a to u 26. kilometru. Jinak regiony, ty jedou zatím úplně v cajku, no a když se mrkneme na silnice v Praze, tak velký zdržení tady aktuálně vidím v Bubenečském tunelu, kde se to táhne směrem na Holešovičky. Bohulská spojka, tady si postojíš obousměrně, taky Pražský okruh v okolí Řeporí hlásí obousměrný zdržení, no a vidím tady taky jeden crash, a to na Vinohradské ulici, takže na to dávej rozhodně bacha, no a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak rozhodně dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace, všem ostatním spinnerům to tady pak budu posílat dál.
4: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin.
5: Spin Radio.

0: čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Je to přesně tak, po celý odpoledne tady v rámci pořadu Spin Extra hraju přesně podle tebe, takže tady samozřejmě můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Mám tady od vás hromadu vzkazů, hromadu telefonátů, takže vybírám další track, který tady teda budete ladit.
2: Prosím vás, dali byste zahrať India Beach, můj svět. Pre všetkých, čo jdu z roboty a taká nostalgia to.
1: Tak legendární Indy společně s DJem Vičem a taky H1.6. By the way, H1.6 tak nedávno oznámila, že pracují na svém posledním společném albu, takže bude to takový završení jedné velké etapy. Každopádně teda můj svět už právě teď letí do éteru pro vás všechny, co ještě třeba makáte, ať vám to hezky utíká, ať se co nejrychleji můžete vrhnout na ten zasloužený víkend.
0: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

Pin, doufám, že užíváš páteček, víkend je před náma, školáci mají před sebou taky dlouhý dvouměsíční prázdniny. Říkal jsem si, vlastně by mě zajímalo, vy z vás, co jste školou povinní a teď teda máte prázdniny, jestli se třeba chystáte jít někam na brigádu, nebo jestli to hodláte celý jenom pročilovat, dej mi schválně vědět, protože já vím, že když jsem chodil já na školu, tak jsem často na brigády chodil, spousta mých kamarádů, ale na brigádu nikdy nešlo. Vlastně nevím, jak to máte teď, jestli se brigády nosej nebo nenosej, ale myslím si, že nějaký ty chechtáky, ty se hodějí i vždycky. Tak mi dejte schválně vědět do mobilní aplikace Rádia Spin. My se už za hodinku vrhneme na naší pravidelnou páteční pátračku, kde si zahrajeme na detektivy a budeme hledat jednu ztracenou repovou desku. No a za moment se taky podíváme ještě na takovou rekapitulaci našeho žebříčku stovky největších hitů CZSK scény všech dob, které jsme tady včera celý pro tebe odvysílali. Samozřejmě i dál taky hraju přesně podle tebe, takže tady i dál taky můžeš ladit svoje oblíbené pecky, třeba pomocí naší mobilní aplikace. No a jdeme se taky podívat na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 35 stupňů, stále tam je slunečno, jasno, podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky, no a podobně to bude vypadat i celý víkend. V sobotu tady vidím dokonce 37, v neděli až 40 stupňů, takže rozhodně opatrně, pokrývku hlavy, taky spoustu vody, ať se ti něco nestane.

náš Radio Spin. Včera jsme tady odvysílali žebříček stovky největších hitů CZSK scény všech dob. Celý tenhle žebříček tak jsme tady vlastně mohli vysílat jenom díky vám, protože vy, posluchači, jste tenhle žebříček tady nanominovali, všechny ty tracky, následně jste pro ně taky hlasovali, abyste je seřadili v tom pořadí od té stovky až po zlatou jedničku. No a včera už byl ten den D, kdy jsme celou stovku pustili do éteru. Jdeme se podívat, jak dopadla top trojka za vás největších hitů CZSK scény všech dob. Tak na třetím místě se objevil 4D, Hugo Tox, Dan Barta, Orion, Hector a Zelený Dým. Na místě druhým tak jsme od vás dostali docela new school a je to KSN Pintlich Remix, Izomandias, PTK a taky Robin Zoot, Nick Tendo a Hector. No a co se stalo tím největším hitem CZSK scény všech dob podle vás posluchačů, tak je to Chaos a Vodopády. Legendární, nesmrtelná pecka. Já taky připomínám, že úplně celý žebříček, na něj se můžeš podívat na našem webu Rádia Spin, tam máš od jedničky až ke stovce všechny tracky, které se tam objevily. Ještě jednou díky vám všem, kteří jste tady s náma vlastně ty 3 týdny tenhle žebříček připravovali a pomohli jste nám to dát takhle dokupy. Takže díky moc, posloucháš Rádio Spin. Tof.

Posloucháš Radio Spin, máme tady pátek, víkend je před náma, no a když tenhle nadcházející víkend budeš trávit tady s náma na Radio Spin, tak tentokrát se můžeš těšit na pořádnou dávku tracků od Coolia. Legendární Coolio, dáme si ty jeho největší hity, nějaký možná trochu i opomenutý pecky, navíc si o Cooliovi řekneme taky spoustu zajímavostí a že jich je, takže až budeš víkend strávit někde třeba na chatě nebo u vody ideálně, tak si rozhodně nalaď Radio Spin a my ti dáme pořádnou dávku Coolia v hudebním víkendu právě s Cooliem. V sobotu i v neděli vždycky od 9 do 7 hodin, tak to rozhodně laď.

Rychlá doprava na rádiu Spin, opět začneme na dálničních tazích. Vidím tady velký zdržení na D4, kde si postojíš u 63. kilometru ve směru na Prahu, takže na to rozhodně dávej bacha. Bacha dávej potom taky na D5, tady se to štosuje ve směru na Plzeň a to už od nějakého 20. kiláku. Taky výjezd z Prahy na D1 je zasekaný až skoro po 30. kilometr, takže tady taky opatrně. Regiony, tak ty i dál jdou v cajku, tady nevidím žádný velký štosovač, žádný nehody. No a mrkneme se rychle ještě taky na silnice v Praze, kde největší zdržení na tebe číhá na pražském okruhu v okolí Řeporí. Postojíš si taky ale na Štěrboholský spojce, kde se to štosuje obousměrně. Jižní spojka směrem na Barandák a táhne se to dál taky přes celou Dobřížskou. Zasekáno, bacha na to, Kbelská ve směru na Hloubětín, i tady se to štosuje. No a co se nehod týče, tak aktuálně tady jeden crash vidím na Hartigově ulici a jednu nehodu hlásí taky ulice v Holešově. Takže hlavně opatrně a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, nebo by si chtěl třeba naprášit nějaký revizory nebo švestky, který takhle při pátečním odpoledni někde číhají, tak rozhodně dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Automoto.

0: Přeju ti pohodový odpoledne, posloucháš Radio Spin, kde i dál hraju přesně podle tebe, takže tady můžeš ladit svoje oblíbené pecky, a to ať už seš doma, u vody, v práci, nebo třeba někde na cestě, jako spinner, který si o další track řekne teď.
1: Ahoj, tady Tomáš. Ale mám ještě dlouhou cestu z Německa domů. Prosím tě, mohl bys mi tam zahrát něco od Polio Garanta? Dlouho jsem ho neslyšel, díky.
0: Všichni jsou už v Německu, auf Wiedersehen, já tam taky jdu. To je ale jiná songa samozřejmě, my si dáme Polio Garanta, hážu ho tam pro vás všechny, kteří třeba stejně tak jako tady Tomáš máte před sebou nějakou dlouhou cestu. Doufám, že máte v autě klimatizaci, protože bez ní věřím, že to v autě teď musí být opravdu náročný. Jdeme na to.
2: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: Jirka, Radio Spin, dneska máme 26. června, svátek tak slaví Adriana, takže přeju jenom to nejlepší. Taky je to den, kdy dneska studenti dostali svoje vízo a mají před sebou dvouměsíční prázdniny, takže hlavně užívejte. Vy, kteří třeba to úplně na vízo nedopadlo tak ideálně, jak jste si představovali, nedělejte si z toho těžkou hlavu, protože vždycky se všechno dá napravit, na to nezapomínej. Nás čeká už za moment naše pravidelná páteční pátračka, kde si zahrajeme na detektivy a budeme hledat jednu ztracenou repovou desku. No a hned potom se vrhneme taky na naší pravidelnou hitparádu Spin Fresh Hits, kde se podíváme na 15 nejoblíbenějších československých tracků podle vás, posluchačů Rádia Spin. Podíváme se ještě taky na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 35 stupňů stále. Plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky. Zítra tady vidím, že se vyšplháme až na 37. V neděli to bude dokonce až 40 stupňů, takže rozhodně bacha na to. V pondělí už se nám to začne trochu ochlazovat, 36, v úterý 29 a ve středu to vypadá, že už nám i trochu sprchne. Spin Radio.
1: Prošvihnul jsem letos podat přihlášku na vysokou.
2: Neboj, ještě není pozdě. Koukni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, kde stále přijímají studenty.
1: Říkáš vysokéškoly.cz? Pecka, jdu tam.
2: Vysokéškoly.cz. Kompletní přehled vysokých škol.
3: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný? Takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí?

Pohřešuje se jedna rapová deska, kterou tady teď společně budeme muset najít. Startuje páteční pátračka na rádiu Spin. Ztratila se teda jedna rapová deska, no a náš úkol, ten zní jasně, tuhle desku musíme najít, a to nejlíp i s pachatelem, který jí má na svědomí. K tomu by nám měly pomoct indicie, které tady před sebou mám v obálkách. Já je budu postupně otevírat, tak uvidíme, co tam najdeme. Takže jdeme rovnou na to, otevírám první. Tak první indicie nám prozradila, že ta dnešní hledaná deska je z roku 2026. Takže dneska tady budeme mít nějaký new schoolek. Jdeme dál. Na té desce se objevilo 17 zvukových stop. Mám tady ještě jednu obálku. No a tady máme, že pachatel, který tuhle desku má na svědomí, tak je z České republiky. Já teda zatím vůbec nemám tušení, co za desku a pachatele by to mohlo být. Jestli ale ty tušíš, tak nahraj svoji výpověď do mobilní aplikace Rádia Spin nebo volej přímo sem ke mně na komisařství, a to na číslo 210 32 30 30. Za pár minut budeme s páteční pátračkou na Rádiu Spin pokračovat.

0: Posloucháš Radio Spin, kde pokračujeme s naší páteční pátračkou. Já už si tady připálím svůj detektivský doutníček. A můžeme pokračovat. Co teda víme? Víme, že ta dnešní hledaná deska je z roku 2026. Je na ní 17 zvukových stop a pachatel, který má na svědomí, tak je podle všeho z České republiky. Mám tady další indicie, tak jdeme rovnou na ně. Tady máme, že se na tom albu jako spolupachatelé objevil třeba Hector nebo dokonce Kellyn. Jdeme dál. No a tohle už asi bude velká nápověda. Tady máme, že pachatel je původem z Varů, ale aktuálně žije v Pardubicích. Mám tady ještě jednu obálku. Teď jsem tady vytáhnul z obálky diktafon, takže uvidíme, co na něm bude nahráno, tak si to jdeme pustit.
1: Minulý rok vlastně před prázdninama, tak jsme to album měli hotový, měli jsme ho nějakým už jakoby téměř kompletním stavu.
0: Dál bohužel nahrávka nepokračuje, tak jestli už teď tušíš, co za desku a pachatele tady dneska hledáme, tak nahraj svoji výpověď do mobilní aplikace Rádia Spin nebo volej přímo sem ke mně na komisařství, a to na číslo 210 32 30 30. Za pár minut s naší páteční pátračkou pokračujeme. Diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate.

0: Páteční pátračka na rádiu Spin je v plném proudu. Dneska tady opět hledáme jednu ztracenou rapovou desku. Co teda víme? Víme, že ta dnešní hledaná deska je z roku 2026, je na ní 17 zvukových stop a pachatel, který ji má na svědomí, tak žije aktuálně v Pardubicích, ale pochází z Varů. No a na tom albu se jako spolupachatelé objevil Hector nebo třeba taky Kellyn. Mám tady ještě úplně poslední indicie, takže jdeme rovnou na ně. Tak tady se dozvídáme, že pachatel, který tu desku má na svědomí, tak je hlavou labelu Million Plus. Jdeme dál. Teď jsem tady vytáhnul útržek coveru tohohle alba, kdybych ti měl říct, co se tam děje, tak je tam vidět pachatel, je to celý černobílý a jsou tam kolem něj taky červený hvězdy. Mám tady ještě úplně poslední indici, která je opět zvuková, takže tahám ven svůj diktafon a jdeme na to. Dál bohužel nahrávka nepokračuje, tak jestli už teď tušíš, co za desku a pachatele tady dneska hledáme, tak rozhodně nahraj svoji výpověď do mobilní aplikace Rádia Spin, nebo taky můžeš volat přímo sem ke mně na komisařství, a to na číslo 210 32 30 30. Na svoje tipy máš pár posledních minut. Rychlá doprava na rádiu Spin, tak D10 aktuálně hlásí velký zdržení, a to při výjezdu z Prahy, kde si postojíš až po nějaký 15. kilometr. Stejně tak taky D11 ve směru na Hradec Králové, hned od Prahy se to tady štosuje až po 30. kilometr, takže tady taky opatrně. Stejně tak si postojíš při výjezdu z Prahy na D1, naopak příjezd do Prahy je zasekaný na D5. D8 pak hlásí zasekáno u 25. kilometru, štosuje se to tady obousměrně, takže tady taky opatrně. Jinak regiony, ty jedou úplně v pohodě, no a když se podíváme na silnice v Praze, velký zdržení tady hlásí Pražský okruh v okolí Řeporí, taky Štěrboholská spojka hlásí obousměrný zdržení, Kbelská směrem na Hloubětín, tady se to taky štosuje, taky Dobřížská ulice ve směru na Barandák, i tady vidím velký zdržení, no a pár taky nehod tady na tebe číhá, Evropská ulice hlásí jeden crash, kousek od Divoký Šárky, no a na Vilzonce taky vidím jednu nehodu. Takže hlavně opatrně, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, já to tady všem ostatním spinnerům budu posílat dál.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Spin Radio.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: Posloucháš Radio Spin, my už tady máme závěr naší páteční pátračky, kde jsme hledali jednu ztracenou rapovou desku. Bohužel už tady nemám žádný další indicie, který by jsem ti tady do éteru mohl nahodit, takže si rovnou jdeme poslechnout vaše odpovědi. Co teda myslíte, že jsme tady za pachatele a desku dneska hledali?
1: Tak od Iza a myslíme, že to je Exit u palice.
0: Izomandias a Exit u palice, tenhle typ je tady dneska opakovaně několikrát.
2: Hele, typoval bych, že to je od Izomandiase Exit u palice.
0: Dáme si ještě jednu vaší odpověď.
3: Tak je to Izo EUP Exit u palice.
0: A tady se nám to opakuje a samozřejmě je to přesně tak. Dneska jsme tady hledali novinku od Izomandiase, novinka z minulého týdne, album Exit u palice. Je vidět, že už máte naposloucháno, protože těch správných odpovědí se mi tady objevila hromada. Díky vám všem, kteří jste tady se mnou dneska hádali. No a když už jsme si s tím hledáním dali tolik práce, tak si rovnou i z téhle desky pár tracků hodíme právě teď do éteru. Tak si to jdeme užít. No a další páteční pátračka na rádiu Spin zase příští týden. Yeah.

posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka, doufám, že užíváš páteček, ideálně, že už máš třeba po všech povinnostech a vrháš se na zasloužený víkend. Vy všichni, co jste školou povinní a dneska jste si odnesli vízo a máte před sebou dvouměsíční prázdniny, tak za prvý velká závist, za druhý užívejte samozřejmě. My tady o víkendu budeme mít hudební víkend věnovaný Kooliovi, takže si dáme spoustu tracků od téhle legendy. Sobota i neděle, vždycky od 9 do 7 hodin večer, nenech si to určitě utéct. No a samozřejmě už za pár minutek se vrhneme taky na naší pravidelnou hitparádu Spin Fresh Hits, což je 15 nejoblíbenějších československých tracků podle vás, posluchačů Rádia Spin. Takže sám jsem zvědavej, jak jste ten žebříček tentokrát seskládali a jak bude vypadat. Takže na to se mrkneme už za minutku. Ještě předtím ale taky mrkneme na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 35 stupňů, stále plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky. No a co se víkendu týče, tak ten bude taky teplej, bude ještě dokonce teplejší, protože v sobotu tady vidím 38 stupňů, v neděli dokonce až 40, takže rozhodně buďte opatrný, buďte někde u vody, hlavně hodně pijte. V pondělí tady vidím, že už nám to trochu klesne na 37, v úterý až 29 stupňů, ve středu tady vidím, že nám dokonce i trochu zaprší a trochu se nám to spláchne a to napjatý klima se nám tak trochu uvolní. No doufejme. Spin Radio.

0: škrabaný desky, zacuchaný pásky, neprachy, ale stále dělat repy z lásky. Nedělám si vrásky, už to tady jinak šlape. Jsem poslední jedinec, repem jsem lapen. Poškrabaný desky, zacuchaný pásky, neprachy, ale stále dělat repy z lásky. Nedělám si vrásky, už to tady jinak šlape. Jsem poslední jedinec, repem jsem lapen.
1: Za minutu, 5 hodin, to je přesný čas na rádiu Spin.
2: Yeah! Hitparáda Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků éteru rádia Spin.
1: Přeju ti pohodovej večer, máme tady poslední červnový pátek, 5 hodin, od mikrofonu tě zdraví Jirka, no a my už tak můžeme odstartovat další kolo československý hitparády Spin Fresh Hits. Hezký večer! No a samozřejmě i dneska zdravím všechny opozdilce, kteří poslouchají reprízu, která tu běží pravidelně každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer. Každý týden tu 15 nejúspěšnějších singlů z éteru Rádia Spin soupeří o tvojí přízeň v největší repový hitparádě Spin Fresh Hits. O výsledcích nerozhoduje nic jiného než hlasy, který vy spineři rozdáváte svým oblíbencům, a to na našem webu radiospin.cz. K dispozici máte každý až 3 hlasy denně, který můžete libovolně rozdělit, a nebo je naopak všechny věnovat jenom svýmu jednomu nejoblíbenějšímu interpretovi, a můžete tak učinit vždycky od soboty do čtvrtka. Každý týden se také kartama snaží zamíchat 2 novinky a ani dneska tomu nebude jinak. Samozřejmě, když ale 2 tracky přibudou, 2 musí logicky z kola ven. A na ty se podíváme právě teď. Finish him. Loučíme se s Restem a jeho trackem Voden míň, track s opravdu silným textem. Já pořád vyhlížím nový album od Resta, který doufám, že dorazí co nejdřív. Každopádně Voden míň, velká pecka, dneska už v hitparádě, ale bohužel končí.
3: Každý den je Voden míň, každý den je Voden míň, no tak dělej jako, že každý ten den je poslední.
1: No a rozloučíme se i s Nick Tendem a Nobodym a trackem Perfect Trip, pořádná party věc, sample tracku Like G6, za mě opravdu super pecka, dneska už se s ní ale taky loučíme. No a můžeme se na to rovnou vrhnout, začneme 13. místem, tady je Rook, který letos vydal desku Čaj o 5. ráno. Rook je na naší scéně už teda řádku let, spolupracuje s Painem, Brejchusem, Pavianem a tak dále a tak dále, ale tohle je jeho první solo deska a musím říct, že se opravdu povedla. My tu z tohohle alba máme track Než to bylo cool a je to track, který tě zaručeně rozhejbe. Posledně to byla 10, dneska už je to jenom 1 pozice od vypadnutí, tak jdeme na to.
2: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo 13.

moc rád, kdybyste si všichni vyndali hlavu z cizí zadnice. Chápu tradice, ale ta podobnost už je velice nudná a nezná hranice. V oblečení, v muzice, kde jsou grázlové ze zadní lavice? Propadám panice, holky chtějí panice. A nebo ne? Je tu někdo, kdo má nás?

0: Skupin Fresh Hits.
1: Na 12. místě je track Halo tady Prago od Pragoholika. Je to věc z jeho nový desky, která bude snad brzy vycházet. Doporučuji rozhodně poslechnout Spin Talk z minulého týdne, kde byl hostem právě Pragoholik. Najdeš to na našem YouTube a Spotify. Musím říct, že Pragoholik je mega sympatiák a je to hodně zajímavý povídání, takže si to rozhodně dej. 11. Tady je tenhle týden Maniak s trackem Vítěznej oblouk. Track z deluxe verze alba Stream Tape, kterou Maniak celou tvořil live. Vlastně ojedinělej projekt tady na naší scéně. Super taky pro všechny, co sami tvoří hudbu, protože tady je detailní pohled na úplně celou tvorbu těch tracků od začátku do konce, takže vlastně to někdo může brát i jako takovej tutoriál. Tak jdeme na to, na 11.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 11.

0: Dva Red Bully od Viktora Kala a Juli Koly, zpívaná, příjemná pecka. Viktor tak navazuje na úspěšný počin z Gufrau a tentokrát se teda spojuje s jedinou členkou labelu Rychlí kluci. Nedávno taky oznámil, že se odstěhoval do Brna, kde teda bude teď nadále tvořit. No a už taky oznámil pár soulových tracků a na ty jsem teda opravdu hodně zvědavej.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Novinka.
0: A nadešel čas taky na dnešní první novinku. Ta je od Vesny, dívčí skupina, která tak jako dává folklorní hudbě novej moderní kabátek. My tady máme track Já si tě brát nebudu, kde se spojili i s Benem Kristovao a je to opravdu pecka, která mimo jiné dostala taky super videoklip. Mrkni na něj, no a my jdeme rovnou na to. První dnešní novinka Já si tě brát nebudu.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Novinka.

stolek nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci,

Hit. Na devítce je tenhle týden Smack a Brucey a je jejich track Warriors, track z desky Smack One, kterou Smack vydal pár týdnů dozadu. Celá ta deska je fakt jako brutální grimeová nálož. Vzniklo k tomu i několik skvělých, řekl bych i takových experimentálních videoklipů, kde je hodně používáno 3Dčko a vypadá to opravdu hezky. Osmička, tady je Řezník s trackem Poslední exekuce, to je track, který vzniknul jako soundtrack k jeho videohře Život není krásný, Poslední exekuce. Hra samotná je sice pro otrlejší povahy, ale určitě stojí za to si ji zahrát. Velký obdiv každopádně pro Řezníka, jak všechny ty projekty prostě dotahuje do konce, ať už je to hudba, filmy nebo videohry, fakt velký klobouk dolů. Takže jdeme si to užít. Ještě než to tam ale dám, tak připomenu, že do hitparády Spin Fresh Hits můžeš hlasovat na našem webu Rádia Spin v kolonce Spin Fresh Hits. Každý tam má k dispozici 3 hlasy denně, který rozdáváš vždycky od sobotního do čtvrtečního odpoledne. Dne. Premiérový kolo ladíš každý pátek od 5, no a reprízu se můžeš dát každou sobotu v 8 hodin ráno nebo taky v pondělí v 7 hodin večer tady na Rádiu Spin.

0: DLC. PTK tímhle DLCčkem tak jako zakončil tuhle Karakoram etapu. Podle PTKčka je to taky jeho nejúspěšnější deska, kterou za svou kariéru vytvořil. PTK tady dává spoustu odkazů na videohry, taky anime. No a já jsem zvědavej, s čím přijde příště.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Novinka.
0: A máme tady taky dnešní druhou novinku. Ta je od Kellina a Nobodyho, kteří při příležitosti letošního mistrovství světa ve fotbale vydali song pro našeho kapitána a je to track Krejčí. Češi na mistrovství bohužel dál nepokračujou, ale aspoň nám tu zbyla tahle pecka. Takže si to jdeme rovnou vychutnat. Druhá dnešní novinka Krejčí.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Novinka. Jedeme.

0: Rádia Spin.
1: Na šestém místě je Iron Cup s jeho novinkou Rich Girl. Česko-anglická věc, je to track ze společního projektu Kappa a DJ Snakea a objevil se tady taky Cakebone. Za mě opravdu velká pecka. Pětka, tady je Izomandias a track Milujou mě nenávidět, track z jeho desky Exit u palice, která vyšla týden dozadu a už sklízí řadu úspěchů. Objevila se v žebříčku nejposlouchanějších alb v globálním žebříčku Spotify a za týden taky nazbírala víc jak 10 milionů streamů, což je hodně slušný.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo

0: vyznání je i vaše. Ty pocem, hele, co jsem zase našel.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits.
2: Tohle bylo místo čtvrtý, dneska ho berou Prago Union s trackem Hledá se Rým, kde se objevil i Paulí Garant. Paulí se několikrát nechal slyšet, že Kato byl jedna z inspirací pro to, aby sám začal tvořit vlastní hudbu, takže slyšet je teď na jednom tracku je opravdu silný moment.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Flashback.
2: A máme tady taky rubriku Flashback. Tentokrát se vrátíme do roku 2019, kdy Kellyn společně se Steinem vydali track Růže. Je to takovej ploužáček, který si ale získal srdce fanoušků a my tak můžeme vlastně porovnat tvorbu rychlejch kluků napříč léty. Takže si to jdeme užít. Růže ve Flashbacku na rádiu Spin.

0: Takže to by byl flashback na rádiu Spin, no a teď už bronzová pozice. Tady je Filip Konvalinka a DJ Fate s trackem Co se děje. Track z desky Dvě mouchy jednou ranou, deska plná boombapovýho soundu. Za mě se to opravdu moc povedlo.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo třetí.

fightovat. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prak. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil brak. Bla, bla, bla, bla, bla, co se rupa děje, co se děje, co se děje, co se děje. Bla, bla, bla, bla, bla, Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

0: hlavou a na chvíli to zase trochu zvednout. Bla bla bla bla bla.
1: Co se rupa děje?
0: Co se děje?
1: Co se děje?
0: Co se děje? Bla bla bla bla bla. Jihlava Rebels, já dneska večer

0: Spin.
1: Stříbrná pozice, tady se už druhý týden v řadě drží track Drogstars, titulní track nový desky od řezníka HDS. Tahle deska už je venku a je nadupaná bangrama, jsou tam taky velice zajímaví hosté, mimo jiné se tam objevil na featu třeba taky Janek Ledecký. Rozhodně doporučuji poslechnout, najdeš to na všech streamovacích platformách. No a teď už vítěz, tím se stává novinka z minula a je to teda i skokan týdne a je to track Kapitál od Robina Zuta. První single po jeho desce Majitel, hodně chytlavý refrén, už jsem dokonce tenhle track měl možnost slyšet live a živě s crowdem to fungovalo opravdu skvěle. Takže já gratuluju, užij si dnešní vítězný track, hlasuj do hitparády na webu radiospin.cz a slyšíme se zase příště. Jirka, Radio Spin, peace!
0: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo první.

0: Co je, Eduarde? Jsi bílej jako stěna.
1: Ale nevyšla mi maturita a ani přijímačky.
0: No tak, nevzdávej to. Ještě máš šanci. Mrkni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, které stále přijímají studenty.
1: Vážně? Vysokéškoly.cz? Super! Jdu tam!
2: Radio Spin Death Double. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v dabu, umí přehrávat i ty v FM-ku? Radio Spin Death Double.
3: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.

0: Check this out.
1: Miluješ old school? Chceš zase z rádia poslouchat devadesátkovej sound jako před mnoha lety?

0: Yes, díky. Top.
1: Pusťte něco jiného, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit. Pojď.
3: Radio Spine. Nejvíc rapu v republice.

0: Radio.
1: Radio Spin vítá všechny spinnery z Benešova.
2: Nově tu vysíláme na 985 FM.
1: Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkemní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.

0: větší aplaus.
1: Ani nevíš, jak mám rád, rána, kdy se probouzím vedle tebe. A teď se musím fakt sám smát, že jsi mě vzala místo pekla nahoru do nebe. Ani nevíš, jak mám rád, rána, kdy se probouzím vedle tebe.

0: Rádio Spin.
1: Yes, tohle je poslední stopa. For real, for real. Yeah. Let's go move. Let's go cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDMA, dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDMA, dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDMA, dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDMA, dneska mám hru on lock jako Central.

0: Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDMA, dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDMA, dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDMA, dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDMA, dneska mám hru on lock jako Central. Šmouk.
1: Miluješ old school? Chceš zase z rádia poslouchat 90-kovej sound jako před mnoha lety?

0: Pstrocice a pstrosačaty, pstrosy, ulici.
1: Tohle ti jazyk rozhodně nezlomí. Československá scéna. Rádio Spin.

0: Radio Spin.
1: Já jsem to, co jsem, a svůj život si držím pevně v rukou. Dám ti radu, kámo, dej si pozor na svoje myšlenky, protože tvoje myšlenky přecházejí v slova. Dej si pozor na svoje slova, protože tvoje slova přecházejí v činy. Dej si pozor na svoje činy, protože tvoje činy přecházejí v záliby. Dej si pozor na svoje záliby, protože tvoje záliby tvoří tvůj charakter. Dej si pozor na svůj charakter, protože tvůj charakter je tvoje budoucnost. Yeah, Marpou.

0: chceš.
1: Tohle byl Štefko s trackem 130 kilo flow v pořadu Československý underground. Chceš si taky zarepovat přímo tady u nás ve studiu? Ozvi se na e-mail czsk@radiospin.cz a třeba se tady příště spolu potkáme my.
2: Československý underground. Každou středu od 8 večer
3: a každou neděli od 9 večer
2: na rádiu.

Že na nebesích, jež dal mi jméno Sergej B. Hasl v ulicích je to, co nám vždy ctím. Oni vážně mysleli, že už se nevrátím.

co má si dělat? Že se jí zhoršily známky? Paní Nováková, nechci vám nic říkat, ale vaše dcera žije pro párty. Ta holka žije pro párty. Směj se teď, breč až pak. Život sladký jak cukrovka. Sledujeme kouř letět do oblak. Když vech, šner se jak tak oba dva.

Ostrava, narozena, vychována, nemíním se stěhovat. Dvě čezety na doma, v případ, že bys chtěl náletět. Dva duffel bagy plné peněz, kdybych někdy krachoval. Vyjel z českého Těšína

Radio Spin. Hey girls.